0: jako bych nikdy neřekl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Zaželezilo li se železo, či nezaželezilo li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

Tohek nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jinej G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv, i když jsou to blbežci, nepřál bych jim.

0: Rádio Spen.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak te kobad.

narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl náletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého tiště.

0: června, 8 ráno, celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob, exkluzivně v éteru Rádia Spin.
1: Pusť něco jiného, prosím, Spinner.

0: Weekend Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to
2: prostě,
1: tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc to lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl město, tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
0: Spin Talk.
2: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Všem děkuju, že posloucháte a sledujete Spin Talk nejenom v rádiu, ale třeba i na YouTube kanále Rádia Spin a Spotify kanále Rádia Spin. Věřím, že si užijete i dnešní díl. Dnešním hostem je počase Jakub Strach, a.k.a. Nobody Listen. Jakube, vítej.
1: Ahoj, ahoj.
2: Dlouho jsem tu otázku neměl rád, protože mi přišla vždycky taková jako laciná a plochá, ale vlastně čím dál tím víc uvědomuji, jak je důležitá, takže jak se máš?
1: Hele, mám se dobře, je to nahoru dolů. Zrovna dneska jsem řešil nějaký věci projektový, který se úplně nepovedly podle toho, jak bych chtěl, takže vlastně dneska nemám úplně nejlepší náladu, ale je důležitý zmínit, že to k tomu jakoby patří, protože často se lidi myslí, jak je to všechno růžový, když to vidějí jenom na Instagramu nějaký obrázky z koncertů a tamhle, ale patří k tomu i tady ty starosti, takže, ale mám se dobře, jsem šťastný, že všechno nějak funguje a nějaký propady k tomu patří.
2: Rok 2026 je téměř půlce, tak mi řekni, jaký pro tebe zatím je?
1: Jo, je pro mě v určitých bodech vlastně zlomovej, protože já jsem z začátek minulého roku jsem se vydal takovou cestou, rozhodl jsem se, že půjdu hodně cestou zkoušet nějaký zahraniční věci. Věnoval jsem tomu celý minulý rok, fakt jsem byl hodně často v Londýně, byl jsem v Berlíně, v New Yorku, měl jsem tam nějaký pracovní session záležitosti, vlastně vzniklo poměrně hodně tracků, já mám v podstatě teď 20-30 písniček na kontě s velmi zajímavýma umělcema z celého světa a vlastně na začátku letošního roku se to mělo nějak posunout a měl jsem podepsat nějakou smlouvu a nějaký deal s zahraničním labelem a ta věc nedopadla. A já už jsem to, na to bylo hodně jako mentálně nastavený, já jsem prostě s tím počítal a měl jsem už vybraný ty písničky, v jakým pořadí a co s tím budeme jakoby dělat a trochu jsem si to vizualizoval. No a teď vlastně v březnu letošního roku se finálně rozhodlo, že ta smlouva se nepodepisovat nebude, protože byla fakt extrémně nevýhodná a já jsem byl schopný udělat
2: pro
1: nějaký...
2: Tebe.
1: Pro mě, já jsem byl schopný, tak to prostě bývá, já jsem byl schopný udělat nějaký ústupek, říct, hele, budeš naštvaný, když to nevyzkoušíš, jako je nejvyšší čas, ideální věk, už moc času není, ale fakt nakonec mi moje okolí, ať už jakože v typu právník nebo manažer, nebo i moji přátelé a rodina opravdu doporučili, že bych se na to vyprdnul, protože ta smlouva je opravdu šílená a takže docela jako průlomový v tom, že mně se vlastně na začátku tohohle roku jako nějaký můj mindset jsem si musel totálně překopat. Byl jsem z toho docela špatný, jakoby měsíc a půl jsem byl opravdu smutný, protože jsem říkal, aha, ty vole, tak já jsem počítal, že letos to bude se nést v tomhle duchu a ono ne.
2: A budeš to zkoušet někudy jinudy? Protože určitě to nemusí být jakoby jenom jedna cesta.
1: Jo, jo, hele, budu, ale zjistil jsem, jak je to opravdu těžký. No to... nikdo na nás nečeká, tak když vyjedeme ven.
2: Takže, a ty jsi čekal, že na tebe někdo bude čekat?
1: Ne, jakoby, ale povedlo se mi tam dostat mezi velmi zajímavou komunitu a lidi a povedlo se mi dostat k opravdu velkým věcem, ale fakt nakonec neudělali ani krok zpátky a ty energie bylo hrozně. My jsme byli opravdu na verzi smlouvy číslo třeba 2 a jenom bych rád řekl, že ta smlouva měla třeba skoro 100 stránek, takže to byl opravdu velký projekt, kterýmu jsme se věnovali. Ale tak to bývá, ale pro mě docela nová jako zkušenost, že vlastně už bylo to tak rozjetý, já jsem tím tak počítal a zase jsem zjistil, že nemůžu s ničím počítat, takže letošní rok je vlastně pro mě docela jako o změnách, bych řekl, protože teď jsem si potřeba přenastavit mindset, přenastavit si plány, říct si OK, tak možná teda jsem teď rok a půl věnoval jako něčemu, co se hodí do koše, je potřeba zase začít pracovat na něčem jiném, no.
2: Takže no, nebo taky ne?
1: Dynamický.
2: Dynamický, dobře. Tak v muzice se pohybuješ roky, tak jak se změnila za tu dobu, co tvoříš muziku, soudobá muzika, ať už se bavíme vlastně o žánru rapu nebo do dalších žánrů, do kterých máš vlastně jako přesah. Jak bys to zhodnotil, vyhodnotil? Co je jinýho?
1: No, jako kvantitou je toho víc a víc určitě, když se budeme bavit tady u nás jako Česko-Slovensko, tak těch věcí je fakt mraky. A to bych řekl, že se změnilo hodně za poslední roky, že toho vzniká strašně moc. A přemýšlím, no, jakoby, já si myslím, že ten náš přístup, když mluvit za sebe, tak můj přístup se nějak výrazně vlastně nezměnil za ty roky, všechno je při starém, je to, ve finále bylo to jednoduché, je to jenom o dělání písniček a buď to se ti nějaká pojede víc nebo míň a buď to je hodíš do nějakého projektu nebo je vydáš jenom jako single, takže jakoby já osobně nepocituju žádný velký změny, ale určitě jako příchodem AI a technologií a toho otevřenosti toho světa, který opravdu, já jsem začínal a ty si mě pamatuješ ještě fakt v dobách, kdy jsme si ty věci nosili na CDčkách a na kazetách a na fyzických věcech, kdy já jsem, když jsem chtěl nějaký zvuky, tak mi DJ Vidge donosil disketu, kterou jsem sehal do kompu a měl jsem ty zvuky a dneska to už vůbec nic taky neexistuje a hodně jako AI a tak dále s tím zamíchalo kartama, ale zase zjišťuju, že to taková výhra není, protože se mi přijde, že ten názor na AI vytvořenou muziku se velmi rychle otočil a jak to vypadalo, že bude oblíbená, tak už zase tak oblíbená není naštěstí.
2: Tak ona je otázka taky, jakým způsobem se s tím nástrojem pak bude dál pracovat třeba za 10 let. Spíš mi vlastně přijde strašně zajímavý, že ta doba, kdy jsme dával do ruky svoje první CDčko nebo DVDčko, tak je vlastně strašně krátká od doby, kde jsme jakoby teďka a celý ten průmysl prošel strašně velkou proměnou. Ty jsi říkal, že té muziky je víc, tak čím to je, že jí je víc? Víc lidí se dostane k tomu jí tvořit?
1: Já si myslím, no, že ty prostředky dneska k tomu opravdu nepotřebuješ už vůbec nic. Je nějaký počítač, nějaký sluchátka, nějaký mikrofon a už to je jenom o tvý kreativitě, o tom, jak to poskádáš dohromady, o tvém vkusu. A pak i následně určitě o tom, to musí být dobrý ten produkt, ale dneska to je samozřejmě o tom, jak s tím produktem pracuješ dál, protože to tím, jak je toho záplava totální těch věcí, tak ty musíš prostě ještě být, si myslím, mnohem kreativnější a ohebnější v tom, jak s tím pracuješ, to znamená, jak to promuješ, jak vystupuješ, jestli k tomu existuje nějaký vizuál, jak se to celý tváří, jakou to má image. Takže jakoby ono to je na jednu stranu obrovská výhoda, že vlastně přes noc, když se ti něco povede trefit, tak díky TikToku můžeš být superstar. A na druhou stranu je to velká nevýhoda, protože se musíš prokousat tím mořem a musíš opravdu se snažit trefit podle mě dobrou, dobrý nějaký spojení těch věcí, no. Takhle to vnímám.
2: Jak moc je těžký být vlastně pořád ten, co určuje ty trendy? Minimálně na tom českém trhu jsi pořád takhle vnímaný, tak jak moc je to pro tebe náročný? Protože teďka jsi vlastně pojmenoval široký spektrum věcí, ať už je to vlastně ta komunikace toho samotného tracku, ale i výroba toho samotného tracku, tak co tě to stojí všechno?
1: Hele, každý den spoustu energie. Ne, tak je to... Já si myslím, že já mám dobrý, že můžu čerpat už z nějaký právě minulosti a z toho, že už mám nějakou za sebou jakoby práci a je to vlastně pro mě třeba už jednodušší si teď vymyslet nějaký projekt a nebo nějaký koncert na nějakém nezvyklém místě nebo něco, tak už je vlastně paradoxně mnohem jakoby jednodušší pro mě, takže já mám ten svět strašně rád, já ho sleduju každý den, poslouchám muziku každý den, sleduju nějaký trendy každý den, který k tomu patří. Takže naštěstí jako v tomhle, tím jak ty možnosti jsou paradoxně mnohem otevřenější, že můžu zvednout telefon, někomu zavolat a říct, ale já bych chtěl tady na Pražském hradě udělat DJ set, tak vlastně vím, že už to klidně můžu udělat, takže jako v tomhle ty ruce jsou jako rozvázanější a pro mě je to fakt přirozený, já v tom prostě žiju, já si nemůžu představit jediný den bez té muziky, bez toho, aniž bych otevřel nějaký svoje kanály, kde sleduju jako co novýho, co kdo nosí, kdo se jak vyfotil, kdo jaký klip natočil, takže jasně. Pro mě je to opravdu ten můj jako svět, v kterém žiju každý den.
2: Jak moc je teďka pro tebe lehčí zavolat na ten Pražský hrad a říct, chci tady mít DJský set teď a ve srovnání s časem předtím, protože ty jsi ty odvážný místa otevíral vždycky, tak
1: Je to tak. A teď je to jednodušší tím, že máme to portfolio, že když tím lidem pošleš, dřív to bylo jako ahoj, my jsme chtěli nějaký akce dělat, teď už máme za sebou prostě fakt velký portfolio věcí, já nevím, skoro stovky tisíc lidí jako návštěvníků, prodaných stupenek a tak dále, takže už když ty lidi, když to dneska někam komunikujeme a posíláme, tak už ty lidi trošku vidí, že nejsme úplný pankáči a že a taky, to mohli zvládnout.
2: Tak je asi možný, že vlastně jakoby na těch vyšších pozicích, který o to vlastně rozhodou, jsou lidi, kteří jsou v tom věku,
1: je to
2: nebo
1: tak.
2: Přibližně v tom věku.
1: To dělá strašně moc, to jsi řekl, to narazil na super vlastně věc. To dělá hrozně moc, že najednou už máme kamarády tamhle a tamhle ve firmě a tohle a už to prostě...
2: A každý chce zažít znova svůj edikt.
1: Je to tak.
2: OK. Ty jsi DJ, producent, muzikant, veřejná osobnost. Kdo je Jakub Strach, když odložíme všechny tady tyhle ty slupky? Abych tě tak jako navedl, protože podle mě všichni tě zná jako nějakýho trendsetera, muzikanta a tak podobně, ale vlastně já nevím, jestli se o tobě vůbec ví, co máš rád třeba za jídlo, co rád piješ prostě za drinky, jakou třeba nesnášíš lidskou vlastnost, jestli vůbec něco takového máš, co je pro tebe totálně jako no-go, tak kdo je ten Jakub?
1: Hele, Jakub je vlastně takový docela introvertní týpek, bych řekl, tím, jak jsem naprosto přehlcený lidma, který ale miluju a já miluju prostě doteďka mě baví být šašek a být mezi lidma, být mezi velkou skupinou lidí a dělat jim zábavu, ať už jakákoliv. Ale pokud vypínám tady ten celý svůj svět, a tak jsem jako hodně introvertní, klidný člověk v finále, který je jako velmi... Za poslední roky jsem hrozně ocenil jako zpomalit, to je co říct. A mám opravdu největší radost, když mám pár dní volna a někam odjedu do přírody, koukat do lesa, poslouchat ambientní hudbu a pustit si nějaký film.
2: Jako. Okay. Třeba, jaký film třeba?
1: Hele, mě baví taky ty artovější věci. Já miluji třeba studio A24, cokoliv, co vyleze prostě od nich, tak mám strašně rád. A mám, já mám celý takový seznam svých oblíbených filmů, ti to můžu pak poslat.
2: Rád se na to podívám, docela mě vlastně zajímalo, u čeho trávíš čas, když je, protože předpokládám, že ho za stolik úplně nemáš. Ty jsi říkal, že hodně posloucháš samozřejmě muziku, když jsi aktivní v muzice, když jsi vlastně aktivní muzikant, tak by mě zajímalo, jestli když posloucháš tu hudbu, tak rovnou v tom taky slyšíš, co by se s tím dalo dělat, anebo jestli si to dokážeš i prostě užít jako běžný posluchač.
1: Jo, jak dej, no, jako snažím se to vypnout a neanalyzovat, proč se v 43. vteřině z pravýho zadního rohu ozval tenhle zvuk a jak to asi udělali, ale umím to taky, když jdu cvičit, nebo když jdu na kolo, nebo se projít, tak jakoby často vnímám, že najednou úplně svičnu a jenom někam čumím do prázdna a opravdu to nechávám jako plynout, tak taky pozadí, ale samozřejmě, když jsem ve studiu, nebo když hodně analyzuju nějaký písničky, tak totálně, já je vidím jako taký ty waveformy a analyzuji, jak vypadá si v těch programech a je to taková moje vášení se v tom vlastně takhle jako hrabat.
2: To si dokážu úplně představit právě, no. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký nový typ muziky, ke kterému se třeba nikdy předtím jako nešel a teď najednou se ti otevřela prostě nějaká úplně brána, nějaká zahrada nápadů a případný tvorby nějakých žánrů?
1: Přemýšlím, no jako tak teď se ty žánry strašně slivají dohromady, takže vzniká hrozně zajímavých projektů, který si vezmou něco z punku a něco z ambientní muziky a spojit vlastně dohromady a když narazím občas něco takového, tak to mě vždycky dokáže hrozně uhranout, jak se to naprosto rozbouraly ty hranice mezi tím. Tak to jsou takové věci, co mě baví. Teď si aspoň nespoju na jednu konkrétní, protože toho hodně a většinou to jsou fakt nějaké věci, co někde mi internet doporučí. Mám fakt dobrý algoritmus naštěstí na netu.
2: Okay.
1: Takže na mě tady ty věci docela vyskakují sami od sebe, aniž bych je musel nějak hledat na TikToku a na YouTube a tak. Takže spíš tady ty mě baví, tady ty smazávání těch bariér.
2: Když se řekne tvé jméno, tak se každému taky vybaví remixy. Proč je podle tebe důležitý dělat remixy? Proč tak tě baví dělat remixy?
1: Patří to, je to základ té DJské kultury, v podstatě jako jakýkoliv DJ se, jakýkoliv DJ ve světě, tak většinou začínal, nebo nejenom začínal, ale prostě ty remixy jsou alfa omega toho světa. Když jsi někde do klubu, ať už tam hraje ten DJ jako main star, nebo ať už hraje někdo v rohu, tak většinu večera si budeš poslouchat nějaký remix, nějaký edity remixy a jako nějak upravený ty verze, to je prostě alfa omega toho, no a já jsem si nějak všimnul, že to tady moc lidí nedělá a nedělá to v té oficiální formě, že naštěstí je super, že jak se znám s většinou těma interpretama, tak já to můžu prostě vydat oficiální cestou. I ty interpreti jsou vlastně rádi, že ta písnička dostane nějaký nový kabát, mm-hmm. a rádi se za to postaví, rádi k tomu udělají i něco jakoby navíc, takže jsem si všimnul, že je tady vlastně docela velká díra mezi tím. V rámci tady toho fakt ofiko vydávání, tak jsem to nějak využil a mě to hrozně baví, protože já už si remixy a edity dělám od jak živa na své hraní, na své koncerty, že to je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo, to je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJskej mozek, je to, prostě, tak. To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci dne.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda, že jsem si vzal ten vokál a říkám, to je super, to hrozně funguje. Ale některé ty věci mají za sebou třeba 15 verzí předělávek. To k tomu taky patří.
2: To je skoro jak ta tvoje smlouva.
1: Jo.
2: Odmítl jsi někdy někoho, kdo tě třeba požádal, abys mu vytvořil remix k něčemu?
1: Jo, tak já to musím já to chci vyvažovat těma oficiálníma releasema a těma novýma písničkama. Nechci tady být jako remixer, protože tím, jak ještě u nás to nemá zas tak velkou kulturu, že prostě v Londýně, když máš prostě remix nebo svůj dub na něco, ještě když tam někdo dohraje nějakou sloku nebo slovo klidně nebo větu navíc, tak to je wow. Ale já zase nechci tady každý měsíc jenom vydávat remix a remix, takže teď poslední dobou se ozvalo pár lidí, hele, nechceš tady něco zremixovat, a buď to bylo kvůli tomu, že už ta věc sama o sobě vlastně má nějaký nádech, který mě baví a který pro mě nemá moc smysl házet do něčeho, do jiného kabátu, protože by to bylo až moc podobný tomu originálu. A, takže jo, takže teď se to docela stávalo.
2: Zajímalo by mě taky, teď když jsme poslal třeba tu Saru Rikas nedávno, tak vlastně jak nad tím přemýšlíš, když máš před tebou tu stopu, tak jak přemýšlíš, co s tím, jestli to bude rychlý, pomalý, jestli to jde nějak jako z tebe, nebo jestli už když slyšíš vlastně ten single, tak si říkáš, tohle to uděláme prostě jakoby jinak. Jak tohle to vzniká, jak nad tím přemýšlíš?
1: Ale u toho Talk to Me to bylo opravdu, že jsem slyšel, že bych si přál, aby to hrálo rychleji, že já miluju tu písničku a říkám si, to by bylo tak super, kdyby to prostě bylo nějakých 127, 130 BPM klidně, protože si myslím, že by tomu furt bylo rozumět, nebylo by to jako zmrvený a furt a bude to mít najednou úplně jiný jako nádech, takže většinou jenom zkouším. Hrozně mě teď poslední měsíce baví si ty věci nahazovat pod sebe, zkoušet si je a jsou často dny, kdy se vzniknou šílený věci, které bych nikdy nikomu nepustil, ale je to pro mě o tom to jakoby vyzkoušet a říct si, tyjo, možná, a občas mě přesně něco napadne, že slyším, že to by mohlo hrát rychleji, s rychlým to je to příšerný, takže u té Sáry to bylo...
2: Kolikátej pokus třeba?
1: To bylo docela taky. To myslím, že...
2: No to je úplně vlastně jiná písnička z toho, že to je úplně jiný single.
1: Myslím, že to je taky taková desátá verze, no, že byly úplně, ještě zněly úplně jinak, byly trochu pomalejší, byl tam ten beat trošku jiný a nakonec to je takhle.
2: Vím, že reakce holek, posluchaček u nás je takový, no na nás je to prostě moc takový najednou jako příliš rychlý. A přitom mě, když to přišlo do mailu, tak jsem měl prostě obrovskou radost, že najednou je tady prostě taková jako letní živá pecka, že to není takový umíráček, byť ta původní skladba na začátku mě bavila taky. Ty jsi říkal, že máš před sebou spousta projektů pro letošní rok, nebo respektive nejen pro letošní rok, tak co dalšího chystáš? Co bude venku třeba?
1: Tak v rámci releaseů a písniček teď zase příští měsíc bude vycházet zajímavý taky dvojsingle s velkýma docela českýma featama v rapu, bude to víc do rapu orientovaný. A pak tam mám ještě jednu takovou klubovou věc, která by měla jít jakoby před létem, takže to je v rámci...
2: A neprozradíš zatím?
1: Releaseů, no, jakoby na jednom tom tracku, který půjde ven příští měsíc, půlce měsíce, tak je kolik? 5 hostů.
2: 5 hostů?
1: Velmi zajímavých, československá.
2: Dobře.
1: Taková směska.
2: Dá se odhadnout na základě toho, co ty děláš, kdo z těch hostů tam bude?
1: Jo, určitě, myslím si, že jo. A je to hodně zajímavá skvadra.

0: bude vypadat po mnoha, mnoha letech jinak. Hmm. Dovolili nám ji změnit docela razantně. Mám tam spoustu velmi zajímavých hostů, jako napříč žánrama, velmi i nečekanej, s kterýma vlastně až dokončíme tenhle rozhovor, tak přesně za hodinu mi začíná ve studiu session. Hmm. A budu tam mít třeba velký sbor, takže po první životě pracuji s velkým sborem, jako s tělesem, nějakých 24 lidí.
1: Jak se hledá sbor? Nebo jak jsi našel sbor?
0: No mám naštěstí šikovný kluky, který mi právě pomáhá dělat různý aranže a schánět různý hráče a tak dále.
1: Zastavme se jenom u toho kvifu, pak budeme pokračovat jako dál, ale vlastně mě zajímalo, když teda přijde takováhle nabídka, takovýhle oslovení, tak co je první myšlenka, která tě jako projde hlavou ohledně toho, jak to uspořádat, jak to pojmout? No, jestli je napadne automaticky...
0: Tady to byl stres, protože prostě vím, že to jako chci hrozně udělat, protože na kvif jezdím strašně dlouho a je to pro mě jako nádherná akce. Mám hrozně rád tam bejt, chodit na filmy, mám tam za sebou krásný koncerty, myslím si, že to opravdu je super akce. I když občas na internetu pak, že Pražáci ve barech a tak, tak já si furt myslím, hrozně i všichni ze zahraničí a tak, je to ve finále jako druhý nejstarší filmový festival po Cannes, což je
1: hustý.
0: Neuvěřitelný. A dělají to skvělí lidi, kteří to dělají fakt s citem, si myslím, s láskou a tak, jak to má být. Takže první jsem měl stres, protože vím, že vyloženě na tom zahájení je extrémní mix lidí, že jo. Tam prostě jsou od 15 letých dětí, které ještě nechtějí spát, že je pátek a pustili je ven, protože je zahájení kvifu.
1: A začínají prázdniny taky.
0: Začínají prázdniny až po opravdu lidi, kteří tam jezdí třeba celý život, jo. Takže a nikdy se nemůže zavděčit všem. Tam je tak široký záběr hudební,
1: jo.
0: Že nevím, co by tam mělo hrát, aby si opravdu i teenageři, i prostě starší generace řekli to babecka, jako vy.
1: Na druhou stranu prostě dětský sbor bude taková sázka na jistotu a podle mě, když to uchopíš ještě tvým způsobem, tak věřím tomu, že vlastně někdo uslyší jenom ten sbor a bude se prostě tetelit a druhý tam uslyší ten současný zvuk a řekne si, to je hustý, jak ty děti prostě s tím nobodym jdou dohromady a myslím si, že vlastně je to dobrý tak na branku, jak zaujmout velkou většinu.
0: Já jsem tam nechtěl dávat totiž orchester, protože to už by bylo takový, je to trošku ohraný, tak jsme vymýšleli, jako co udělat, to by tam byl fakt takovýhle, jako hlavně na to intro, ten začátek, byl takový, že si jako řekneš to, co tam vlastně, co jim jde, a tak jsme šli sborem, no, tak jsem se těším, teď to aranžujeme, je to zajímavá zkušenost aranžovat sbor.
1: Když tě vždycky sleduju, poslouchám, tak je naprosto zřejmý, že pro tebe i všechno, co děláš, je důležitý vlastně obecně vizuálno. Tak mě vlastně zajímá, kam se v tomhletom směru vyvinul, posunul, nebo kdo tě posouvá v tom jakoby dál, kde hledáš inspiraci, protože kdykoliv se podívám na tvůj klip, na nějaký přebal desky nebo na cokoliv, tak vlastně je to vždycky hezký a je to vždycky o krůček dál, tak kde se čerpá inspirace tady?
0: To asi fakt vychází nějak ze mě. Já vždycky říkám, že občas mě někdo zeptá, co by dělal, kdybych nedělal muziku, a já vždycky říkám, že bych chtěl dělat nějaký designové věci, jako já třeba miluji jako obalový design, to je něco, co mě naprosto fascinuje a naprosto miluji, když mají věci krásný produktový obalový design, miluji logotypy, miluji fonty, miluji grafický design. Prostě nějak k tomu inklinuju.
1: Všechno to děláš sám, nebo máš jako, že,
0: ne.
1: Že si to tam nakreslíš a někdo jiný to prostě předělá?
0: Jo, je to nějaká vždycky kolaborace mezi mnou a někým, kdo to umí ovládat technicky. A nejenom technicky, ale má i nějaký k tomu zkušenosti. Jasně. A tak, ale...
1: Těch grafických výstupů máš spousta. Nezvažoval jsi někdy, že bys udělal nějaký jakoby festival, kde by ty jednotlivé grafiky byly vystavený, kdyby to byla nějaká audiovizuální podívaná?
0: Jako, říkal jsem, že jako víc audiovizuální akci bych chtěl udělat určitě, třeba jako někdy příštím roce, která bude hodně o tom vizuálnu vlastně, aby to bylo víc o tom vizuálnu, než o té muzice, protože většinou je to jenom tak, že ta muzika to je to hlavní tahou, na nějaký vizuálno se děje, ale mělo by to vždycky trošku převažovat. Takže já nevím, všude kolem mě, já fakt opravdu na svých sockách a i na svý jako okruhu lidí, mezi kterýma žiju, co často jsou různí umělci a designéři, ať už oděvní, nebo skláři, nebo grafici, tak to prostě na mě skáče ze všech stran. Mám
1: jako, dokážu si představit, že jednou vlezu do Doxu a najednou to bude prostě celý Nobody Listen a bude to plný nejenom právě hudby, ale proč ne, myslím, že to může být nějaký krok pro tebe dopředu. Hodně muzikantů k tým věku ti může závidět zkušenosti, který jsi zažil a prožil, ale podle toho, co tady říkáš a to, co tady poslouchám, tak je mi úplně jasný, že prostě tam musíš mít ještě spousta jako snů, který si chceš vyzkoušet a který si zažít a prožít. Tak co je na tom tvém to-do listu?
0: Určitě, strašně věcí. Já bych chtěl určitě udělat něco v nějakém hezkém sále.

0: tohle tady, nějaký svůj vlastní koncert, který bude opravdu jenom o mojí tvorbě, nebude to DJ set, bude to opravdu můj koncert, takže nějaký jako Rudolfínum, kongresák, něco je určitě... Jako...
1: Kongresák ti přijde hezký sál?
0: Něčím jo, fascinuje mě.
1: Ok, tak to je pro mě překvapení.
0: Jo?
1: Já teda s kongresákem normálně, kdykoliv okolo toho běžím, tak ten barák je mi sympatický zvenku, nesympatický zevnitř.
0: Ani ty chodby tě, ani to...
1: Hele, tam na mě padá nějaká prostě úzkost z doby totality. Nenašel jsem k tomu jako cestu. Možná, jak je tam, já nevím, tu první patro nějaká taková ta jakoby vyhlídka.
0: Jasně.
1: Tak když zapomeneš to, co máš za zádama a koukáš jakoby na to centrum Prahy, tak tam se dokážu jako představit, že to vlastně může být zajímavý prostor, který je třeba hodný respektu, ale ten zbytek to ve mně normálně probouzí prostě totalitu a
0: nejsem... Třeba nová scéna.
1: Nová scéna je krásná. No. Nová scéna je krásná a jsem zvědavý, jak dopadne po rekonstrukci, ta bude ještě třeba 2 roky zavřena.
0: Je to tak.
1: No tak tam si dokážu představit mnohem spíš ten než Paláce kultury.
0: Něco takového prostě, okay. No. Tak to je taky můj projekt, který bych si chtěl určitě udělat. Klidně právě i na sezení, že by to mohlo být víc opravdu o nějakém prožitku. Zase jiným, tak to bych chtěl stoprou udělat. A nějaký ty zahraniční bookingy, no, nějaký hraní, je to můj největší sen prostě.
1: A tak to se děje, nebo?
0: To se jako děje, ale v taky malém měřítku, no, ale věřím, že už se to nějak prolomí a najdu nějaký management, který se o mě bude starat prostě minimálně v rámci Evropy. Amerika to už je zase ještě úplně jiný příběh, ale a zbytek světa, ale v rámci Evropy doufám, že se mi konečně podaří najít jako vhodný nějaký management, který to protlačí trošku.
1: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
0: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město,
1: jasně.
0: Tak ne.
1: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
0: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropoli, jako metropole. Když přijedeš do Paříže, kamkoliv, je to velký, široký to, ale když přijdeš do toho Londýna, tak prostě seš v metropole.
1: Já teda musím říct, že kdykoliv přijdu do Londýna, tak se tam necítím dobře.
0: Fakt?
1: Já vystupím z letadla v Paříži a tam mám pocit, že jsem doma. A ten Londýn je pro mě takový prostě vlastně, neumím ti to ani popsat. Možná jediný, co na Londýnu mám rád, tak je Camden třeba. A to jenom proto, jasně, že to má takový prostě ten typicky takový přišpiněný vlastně městský vibe a tak dál, ale jinak teda jsem Londýnu...
0: No, ale já ho miluji i nenávidím, no, jakoby zároveň, já když jsem tam fakt, já jsem minulý rok trávil docela dost času a něčím mě to nabíjí a zároveň mě to něčím ubíjí, protože když jsem pak občas jel třeba 2,5 hodiny do nějakého studia a pak jsem se musel třeba v noci zavolat taxíka z toho studia, protože už ten tube nejezdí a platil jsem třeba 120 liber. Jakoby...
1: Tak to chápu, že člověk začne nenávidět Londýn.
0: A děláš to 2 týdny v kuse. Tak říkáš, to je už dost.
1: tak musíš udělat nějakou pořádnou show, aby ti to ty Britové zaplatili.
0: Ale hele, Londýn, Paříž, Berlín, Kodaň a tak, no.
1: Ok. Anet, jak se tvoje partnerka, tak by mě zajímalo, jaký je třeba největší úskalí ve dvojici, kdy oba dělají hudbu.
0: No, vyzkoušeli jsme si to, když jsme vydávali společný album, že prostě jsme...
1: Teď se tak zvážněl.
0: Ale dobrý, myslím, že nás to dost jako nám to utvrdilo ten vztah a všechno super, ale úskalí je v tom, aby si dokázal oddělit soukromý život a pracovní život, protože jsme pak naráželi na to, že jsme minutu před usínáním řešili cover, jestli ten fond nemá být jiný a jestli 16.4. v Plzni má s náma je tenhle nebo tenhle. A zjistil jsme, že už neřešíme nic jiného v podstatě, takže to jsme si pak řekli, že si dáme od toho pauzu a samozřejmě doma ty věci pracovní, no to je náš život, ono to není jako když chodíš na dobré, to je náš všechno. Samozřejmě probíráme na denní bázi, nonstop si posíláme nějaký věci, udělat tohle, jak udělat tamto, ale jsme hrozně rádi pak, když už jsme se naučili to trošku rozdělit a říct si, hele, co jsi nějak v obědu a co budeš dělat zítra, jako, a nejenom, jestli ten kopák by neměl být míň a jestli tamhle ten fotograf je dobrý na vyfocení zítra té fotky. Jako, no.
1: Jako musí být těžký tu normálnost do toho jakoby nějakým způsobem prostě dát jako koření, ok. Anetek schystá show na 12. listopadu do U2 Univerza, jak se na tom budeš podílet ty?
0: No, budu tam mít taky blog společný, nějakých písniček, co jsme udělali a budu fandit a těšit se. Aneta si to hodně, ta to má hodně už vymyšlený, hodně si ten koncept nastavila a velký respekt, protože už teď má prodáno Určitě přes půlku, myslím si nějakých 60, 70, takže za vlastně necelý dva dny je to super.
1: Jak tě baví ten prostor O2 Univerza?
0: Já mám k němu nějaký výhrady v rámci toho, že já třeba svůj koncert, nebo bych se tam úplně neuměl představit, že mě prostě hrozně baví ty prostory, které už něco zažili, jsou trošku industriální a ty si je trošku děláš podle sebe, ale rozhodně to patří k těm nejlepším sálům prostě v Česku v rámci toho, co tam jde udělat a jak, že si to můžeš celý vlastně vystavit jako podle sebe. No.
1: Já vždycky bojuju trochu s O2 arenou, protože tam mám vždycky pocit, že je příliš obrovský a jako bych ani nebyl na koncertě, pokud nejsi jakoby někde prostě úplně blízko. A to O2 Univerzum mě vlastně potěšilo, že se to tváří jako takový malej kulturák. Teď to nechci jako vůbec hanit, ale ten pocit je, že pořád si na toho interpreta jako můžeš sáhnout a můžeš mít docela dobrý
0: pocit. A zároveň je to udělaný dobře technicky a všechno tam vlastně jako v nějakým funguje a je to to. Je to super udělané jako sál.
1: Tak jsem zvědavý, jak to pojmete, nebo jak to Anet pojme. Chodíš ty sám na nějaký koncerty? Třeba
0: furt.
1: A na čem jsi byl teďka naposled?
0: Ty jo, přemýšlím, co bylo teď takový nejlepší. Teď jsi mě překvapil.
1: Tak ale, moc chodíš na koncerty.
0: Ne, ale často, ale no prostě už toho mám taky jako vymaglajs.
1: Jasně.
0: Ale ty jo, normálně teď úplně vyrazil dech.
1: Tak nevadí, tak budeme pokračovat, když si vzpomeneš, tak to můžeš klidně jako vyhrknout. Tady není potřeba odpovídat správně. Tak nedávno se udíleli Andělé, tak by mě zajímalo vlastně, co říkáš na to, jak moc se ten hip-hop propsal vlastně téměř do všech kategorií.
0: Tak je to odraz toho, že ten hip-hop prostě hýbe číslama a hip-hop je pop u nás nejenom.
1: Jak tě to bavilo vizuálně, jestli jsi viděl třeba aspoň nějaký videa nebo nějaký útržky, protože...
0: Bavilo moc, tak to je naše parta. To dělají vlastně lidi, s kterýma já dělám všechny věci už několik let, možná už skoro 10 let. Matyáš Vorda, Lucka Hajková, Honza Hrbek. Takže to je naše crew, která to vymýšlí, podílí se na tom, takže...
1: Vypadalo to dobře, vypadalo to moc
0: dobře. Jo, myslím si, že Matyáš Vorda je tady jeden fakt z těch lidí, který umí, má nakoukaný přesně, jak to má vypadat a i přes různá úskalí, třeba v rámci toho nějaké televize se to vysílá, dokáže to představit, bavili jsme se tady o tom, tak si vybojují to svoje a vím, že to fakt mají těžký, je to brutálně těžký, jako respekt k tomu, že z toho pro ně udělají nejkoukatelnější tady přenos jako cen, který tady jakoby je, takže...
1: Jo, vypadalo to velmi sebevědomě, velmi moderně, a myslím, že let strán zahraniční televize by se...
0: Ale to je strašně těžký formát, prostě strašně těžký formát, že jo, protože vždycky víš, že ty nikdy nevíš, co budou říkat ty lidi, kteří tam přijdou, kteří to budou přebírat, teď tě musíš nějak omezit, ale nechceš je omezovat moc, že jo, protože vyhráli tu cenu, tak mají právo něco říct. A to ti hrozně hejbe s tou náladou toho večera, že jo?
1: Teď prostě už tebe mluví vyloženě organizátor a dostali jsme se prostě k nějaký praktický realizaci od toho umění, což je vlastně docela taky zajímavý. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký zajímavý český jméno, který jsi třeba přidal do playlistu?
0: Hele, přišel jsem na chuť hodně tím Gufrau teď. Přijde mi, že to hezky zamávalo tady scénou. Protože to mě baví, bo mě Viktor Kal, velmi šikovný songwriter.
1: Musím říct, že mě baví celá tato letenská partička. Byť někteří tam nejsou z Letný, ale vlastně mám pocit, že najednou otevřeli ten jak kdyby se otevřelo okno do nějaký zatuchlý místnosti. Baví mě ten zvuk, baví mě ty texty. A věřím tomu, že čeká zajímavá budoucnost.
0: Je to tak.
1: Blíží se léto, tak jaký máš plány na léto? Bude tam nějaká dovča, nebo tam budou jenom koncerty?
0: Hele, v podstatě celý ten pracovní kalendář je úplně vybukovaný. Myslím, že tam nezbyl jediný volný termín, ale mám tam vždycky třeba 3-4 dny během koncertu, kam bych se chtěl někam podívat, takže...
1: A kam by se chtěl podívat?
0: Tak klasická Itoška, jako... Ne, ale nevím. My tu máme vždycky takový fakt jako... ad hoc, že kam prostě to letí nejlíp, včas, kdy chceme letět, kde najdeme nějaký ubytko, my jsme v tomhle taky hodně z Anet jako free, že jsme rádi, že jsme spolu, že si někdy dáme dobré jídlo a je nám, víš, jako, že to není, že
1: prostě jenom vypnete.
0: Ano, že to není, že je za ničím, ale letí to dobře do bary, no super, tak letíme do bary zítra a prostě si tam najdeš. Dneska já to tak miluju, že si ty přes tři aplikace se postaráš o všechno a úplně nic nemusíš řešit.
1: Což je vlastně docela sympatický. Slyšel jsi nebo zaujal tě v poslední době nějaký podcast, který tě oslovil a řekl jsi, to je dobrý, to budu poslouchat, nebo to poslouchám?
0: Poslouchal jsem teď Adélu Šponerovou a její podcast na... Teď asi nevím, jestli to můžu říct, protože to je rádio.
1: Tak to zkus říct.
0: Na vejbu.
1: Tak já myslím, že to zvládneme asi přežít. Dobře. Tak jsi nejenom muzikant, ale jsi taky občan. Tak co říkáš na současnou politickou situaci?
0: Je to fakt těžký. Jako.
1: Bude to lepší podle tebe?
0: Ne. já nevím. Je to šílený. Je to šílený. Hrozně mě to rozčiluje a celá ta jako jedna část té party, která se tam teď projevuje, mě přijde naprosto neuvěřitelný, že jsou tak blízko a že dokážou být tak vidět a že dokáže tolik lidí je podporovat a jejich naprosto stupidní názory jako podporovat, ale bohužel to prostě tak žijeme je. Ve společnosti.
1: Žijeme ve společnosti.
0: A každý má prostě jiný ten okruh lidí, v kterém žije, který podle mě jak ho nejenom okruh, ale prostě celkově tu náladu, v který žije, a my samozřejmě tady z Prahy z Letný to vidíme asi častokrát jinak než někde na malý obci nebo vesnici a s tím asi nic neuděláme, no. Bohužel.
1: Stane jako se někdy, že Jakub Strach bude v politice?
0: To asi ne, ale jako častokrát přemýšlím, že už mám dost, že se k tomu chci nějak jako vyjádřit nebo přidat, ale mně přijde, že bohužel teď tady neexistuje jako partička, který vlastně, se kterou bych jako souhlasil na 100, což teda nebude nikdy, protože to je jenom o kompromisech, že jo. Ale teď poslední, opravdu ten poslední rok nebo těch posledních voleb, to je takovej maglajs pro mě, že nevím, ke komu.
1: Ale je možný, že se jednou objeví a že pak třeba budeš vědět, ke
0: je
1: komu
0: to tak,
1: se třeba.
0: Je to tak, no, ale tak it is what it is.
1: Tak jo, tak končíme téměř, tak mi řekni, co hezkýho tě teda čeká v nejbližších dnech, ať nekončíme takhle úplně jako zachmuřelé a negativně.
0: Ve čtvrtek jdu do Berlína s kamarádama a těším se moc, že tam mám na plánu 4 koncerty, Lira Pramu, Jameson, pak jeden takový klubový večer a pak v neděli letíme do Neapole.
1: A na pizzu.
0: Pár dní v Neapoli a budu si opalovat, pít aperol a bude to super.
1: Tak to bude skvělý. Jakube, děkuju za návštěvu a děkuju, že jsi udělal čas. Mě jsem moc hezky. Hostem aktuálního Spin Talku byl Nobody Listen, jak je Jakub Strach. Tak děkuju za návštěvu, vám všem přeju krásný večer a děkuju, že posloucháte Spin Talk.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.
3: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: Rádio Spin ve tvých uších i dnes v neděli 14. června. Od Majku ti virtuálně mává Krištof a zdravím všechny Rolandy, kteří dnes mají svátek. Je vás asi 600 po celé republice, když se tak dívám, takže všechno nejlepší. Nás čeká hudební víkend s Beyoncé, každou hoďku dva tracky od ní. Zároveň se mrknem třeba na to, kdo vyhrál autorský ceny OSA. Já ti prozradím, že dva z výherců tady hrajem a bacha, tentokrát to fakt není Shin, takže na to si určitě počkej. No a v neposlední řadě písničky na přání. Hele, je neděle, v neděli se nedělá, takže jestli se jen tak válíš v posteli a chceš si to trošku zpříjemnit, 210 32 30 30, to je to číslo, volej, já to zvednu a zahrajem si nějaký pořádný bangry. V rychlosti se mrknem ještě na počasí, to momentálně vypadá poměrně přijatelně. Po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 14 stupňů Celsia, na většině území máme zataženo nebo skoro zataženo. No a dnešek, co se těch odpoledních hodin týče a teplot týče, tak to vypadá takový pěkný jarní postmix. Na většině území bude zhruba 18 stupňů, no a budou se přehánět i slabý přeháníky. Spin Radio.
1: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za dva týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.
2: Radio Spin, Death Dabo. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s dabou.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: podle tebe. Jdem si dát první přání dnešního dne, to bude od Báry, bude to pro Maky, vybrali jsme tady společně písničku od Hard Ricka s Izomandiasem na featu, jmenuje se Narcos, takže posíláme to tam, kdyby si ty chtěl něco pěkného zahrát, tak samozřejmě 210, 32, 30, 30, je to celý tvoje, zavolej, já ti něco zahraju, no anebo tady máme apku, ve který za prvý můžeš hlasovat v našem žebříčku top stovky největších CZSK hitů všech dob, ale taky mi tam můžeš poslat voiceovku, kterou já potom tady vyberu, pustím a něco pěkného si zahrajem.
1: Ladíš Radio Spin? A komunikátor s Krištofem.
2: Lidi s

0: Ladíš hudební víkend na Radio Spin s Krištofem, ale hlavně s Beyoncé, kterou tu máme na stole a o který si každou hoďku dáme dva tracky. Beyoncé, ta je dneska rekordmankou v počtu cen Grammy, ale i ona ve své kariéře má skladby, které vyvolaly, řekněme, nečekaný reakce fanoušků. A přesně dvě takový si teďka dáme. Nejprve to bude Deja Vu z alba B-Day. Ve skladbě hostuje Jay-Z a je zajímavý, že ta skladba je postavená hlavně na živých nástrojích. Je to výrazná basová kytara, dechová sekce a bicí. Tehdy v tom R&Bčku to nebylo úplně běžný. Co ale vzbudilo největší rozruch, tak byl videoklip, kdy v roce 2006 dokonce vznikla internetová petice, ve který několik tisíc fanoušků požadovalo jeho přepracování, protože jim připadal příliš chaotický a nesrozumitelný. No, díky bohu se to nestalo, proto se dopustíme. No a jako druhá písnička bude Why Don't You Love Me? Tu pro Beyoncé napsala její mladší sestra a píseň se málem na její album I Am Sasha Fierce vůbec nedostala. Dlouho existovala jako taková ta ančovička, ta třešnička na dortu, prostě zkrátka jednoduše a bonusový track. Nakonec ji ale ségra překecala a proto si můžem pustit i ten.
1: Hudební víkend na Rádiu Spin hostí Beyoncé. Rádio Spin.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, co se regionu týče, tak nehody jsou hlášeny v Bílovicích na Uherskohradišťsku nebo taky na příjezdu do obce Třešť od Jihlavy. Když se mrknu na dálnice, ty vypadají úplně fresh, bez většího karambolu nebo zdržovačky. A co se Prahy týče, tak tady mi svítí nehody dvě, jedna na Spořilovský na Chodově a druhá přímo před budovou hlavního nádraží na Vilzonovce. Z dopravy je to všechno. Pokud ty máš nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích, tak nám pošli voicovku do naší apky a nebo volej číslo 210 32 30 30.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.

0: Petele. A hrát budeme i podle Lukáše, který se mi tady chvíli zpátky dovolal. Luky, co to bude?
1: Můžeš mi zahrát písničku od Refuja, Kriminál pro princezu Lumaky a jeho přítele Malika.
0: Kriminál, no super, takže Refuju, Jarda Olách a Kenny Ruff letí do tvých uší a zároveň pro princeznu a jejího přítele. Já předpokládám, že pokud má princezna přítele, tak to asi bude princ, takže bych to zkrátil a posíláme to celý královský.

0: Dohrává nám Bobby Blaze, písnička Mary Jane, máme tu neděli 14. června a Spin komisař Rap, to už je postava, která je pevně spjatá s naším rádiem. My se pojďme podívat na jeho další výjezd, ten začal minulý úterý v Čáslavi, tam ale Maty bohužel nikoho, kdo by poslouchal rádio Spin, nenašel. Naštěstí tu byla poručík Vicky, tam mu přihodila novou adresu a na ní už byl podstatně úspěšnější.
1: Už jsem tady našel Honzu v krásném audiotechnickém servisu. Kluci tady spravují super prostě techniku, nějaký DJský pulty, mixáky, vypadá to mega hustě a já už ho tady mám na drátě. Čau, čau.
2: Ahoj, ahoj Honzo, no tak gratuluju. Slyšel jsi tady výzvu Rádia Spin, že se blíží Maty k tobě?
1: No, jasně, jak to posloucháme, že jo, takže jsem slyšel, že se blíží letňanama k sedmičce a pak už jsem slyšel svoje jméno a už jsem věděl, že je dobře.
2: Jaký je to pocit, když víš, že jede za tebou?
1: No začal jsem být nervózní, začal vypadat šroubováky z ruky tady a těšil jsem se, no. Já poslouchám Spin úplně od první písničky, kterou jste kdy pustili. Poslouchám celý den v práci, v autě, nepřelazuju.
2: Tak to je úplně, tak to jsi opravdu ten nejvěrnější z nejvěrnějších a ty Tigry si opravdu zasloužíš.
0: Já Honzovi posílám gratulky a doufám, že mu ještě nějaký Tiger zbyl. No a pokud tě to nalákalo, tak není nic jednoduššího, než se přihlásit na program@radiospin.cz, hodit nám tam jméno, hodit tam hlavně adresu, kde tě v úterý může komisař přijet zkontrolovat, jestli fakt ladíš, anebo jestli to říkáš jen tak. V rychlosti se mrkneme ještě na počasí, to se pořád moc nemění. Po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 14 stupňů Celsia. Na většině území máme skoro zataženo až zataženo. No a vidím tady i slabý přeháňky momentálně na přelomu Pardubického, Olomouckého a Jihomoravského kraje.
3: Spin Radio.
4: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce, tak buď od 20. června u toho.
5: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Tentokrát budeme hrát podle Michala, který se mi dovolal chvíli zpátky, a abych najel na jeho vlnu, tak se musím zeptat: Michale, co si zahrajem?
1: Hele, Prahu. No, tak to by do studia a všem, kdo to včera užívali. A všem, kdo je má rád, protože to je Praha vždycky byla, je a bude jenom její.
0: Je to tak, abyste pochopili, proč jsem najel na tuhletu vlnu a proč tady Michalovi trošku vynechává hlas, tak Michal tady u nás na Spinu vyhrál lístky na včerejší festival Off-Season, kde si užíval koncert PSHček. Přesně proto si od nich dáme Prahu. Michala ještě jednou zdravím, přeju pěkný den.
2: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Spin. Ladíš Radio Spin a hudební víkend s Krištofem, ale hlavně taky s Beyoncé, o který jsem v rámci přípravy dohledal, že má fakt zvláštní vztah k číslu 4. Ona se narodila 4. září. Jay-Z, její manžel, ten se narodil 4. prosince. Oba dva se taky vzali 4. a proto si myslím, že není náhoda, že svoje album z roku 2011 pojmenovala čistě a jednoduše 4. No a právě z něho si teď dáme dvě výrazné skladby. Nejprve to bude Best Thing I Never Had. Zajímavý je, že ta píseň původně vůbec neměla být takovou baladou, jakou je dneska. Jeden z autorů prozradil, že první verze zněla úplně jako hiphopová skladba inspirovaná klasikou The Snow od Daga Freshe z roku 85, pokud se nepletu, a až během práce ve studiu se potom proměnila v jednu, řekněme, z největších rozchodovek od Beyoncé. Jako druhou songu si dáme Countdown, to je skladba, to je doslova hudební skládačka, taková koláž, ona míchá prvky R&Bčka, funku, reggae, dechový aranže, navíc obsahuje i sample z písně UA od Boyz II Men, no a Beyoncé v ní odpočítává důvody, proč miluje svýho partnera a ten countdown lomeno odpočet je tam velmi silný jako motiv, zvlášť teda v refrénu.
1: Hudební víkend na Rádiu Spin, hostí Beyoncé. Rádio

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak

0: Dohrali nám PSHčka a jejich novej single Někdo jiný. Výborná věc, já to naprosto zbožňuju. A premiéra klipu dokonce i a tyhletý písničky proběhne už dneska v Rýgrových sadech od 8 hodin. Každopádně teď už rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak ty jsou na tom relativně dobře. Jediná bouračka je na příjezdu do obce Třešť směrem od Jihlavy a jedna taky v Rychnově u Jablonce nad Nisou na Boční ulici. Když se dívám na dálnice, tady se díky bohu taky nic neděje, žádná zdržovačka ani crash se nekoná. Co se samotný Prahy týče, tak tady mi svítí nehody dvě, jedna na Spořilovský na Chodově a druhá přímo před hlavním nádražím na Vlzonovce.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Chvíli zpátky jsem měl na drátě Pavla, který se mi sem dovolal. A Pavle, co si dáme teďka?
1: Chtěl bych sem od Viktora Šína Syndrom. OK, pošleme to všem, který musí být v práci.
0: Naprosto chápu, naprosto soucítím. Každopádně tak či tak, pokud jsi v práci, tak doufám, že nevěšíš hlavu. A pokud přece jenom ji trošičku věšíš, tak si myslím, že Viktor Šína Syndrom ti tu práci hodně zpříjemní.

0: Baby, baby!
1: Moje musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš? Auta, vlaky.
0: Aspoň jedna skladba o tom, ako sa vozíme, ako hovorí Ego, tak práve zaznela Ego, Giza, Ben Kristoval, Vozíme, práve dohrala na rádiu Spin a poďme sa společne podívať na to, co sa deje ve videoherním svete, pretože je tu takovej pekný moment. Studio Sega predstavilo nový projekt s názvem Stranger Than Heaven a už to samotné oznámení naznačuje, že asi nepôjde úplne o biežnou hru, pretože v tomhletom videoherním svete sa objeví dvojice a to dvou legend. Snoop Dogga a Tupaka Shakura. Samotný Tupak tam bude přítomen jako postava jménem Amaru, byla vytvořená s využitím archivních materiálů a se souhlasem správců jeho odkazu. Tvůrci potom teda uvedli, že k rekonstrukci Tupaka do téhletý videoherní podoby nepoužili umělou inteligenci, což je za mě super. A zajímavý na tom je, že tenhle ten nápad dát Tupaka do hry tak nevznikl jenom tak na straně studia. On teda vzniknul u Snoop Dogga, ten si to tam protlačil a vlastně díky němu je to realita. Upřímně, vypadá to hodně zajímavě a pokud to dopadne tak dobře, jak to teď působí na papíře, tak to může být jedna z těch her, kterých si člověk řekne, že si je prostě musí aspoň zkusit zahrát. Já to teda rozhodně koupím a zahraju, protože to bude prostě geniální výmluva, proč utratit svoje prachy, že jo? Jdem se v rychlosti ještě mrknout na to, co nám hlásí počasí. To se pořád nijak extra nemění. Po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 14 až 15 stupňů Celsia. Na většině území máme skoro zataženo nebo zataženo. No a vidím to taky slabý přehánky, které se ženou od západu. Hlavně teda vrchem České republiky, to znamená Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký a Královéhradecký. Spin Radio.
2: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

0: Další přání dnešního dne poletí přímo za Pepínem do auta.
1: A kdybychom si mohli zahrát od Robina Zůta, Klenot, poslám to přítelkyně Nekče, ať máme lepší den, jenom vyzvedávat prcka, byl celý víkend u babičky, tak nám pohodičky.
0: Jo. Pohodička, ta pohodička možná právě skončila, ale jak jsem Pepínovi říkal, vy si prostě jedete pro svůj klenot. Posílám to, jak to vede auta, Pepíno, tak posílám to taky všem spinnerům, který mají doma takový malý klenot.
2: Ladíš Rádio Spin
3: a komunikátor s Krištofem. See us in the club, we'll be

0: Spin. Ladíš Radio Spin s Krištofem, ale hlavně hudební víkend s Beyoncé. Ta v různých obdobích své kariéry pracovala a troufám si říct, že stále pracuje s úplně odlišnýma polohama identity. Jednou je z ní prostě taková ta maximální popová ženská síla, jindy je Beyoncé zase úplně uvolněná a ironická, no a přesně mezi těmato dvěma póly se pohybují i skladby, které si teď dáme. První skladba bude Around the World Girls z alba 4. Tady Beyoncé staví tu skladbu na tvrdým, takovým skoro až válečným rytmu a taky výrazným samplu z tracku Pon the Floor od projektu Major Lazer. Zatím stojí Diplo a Switch, pokud se nepletu. No a v době vydání tahle ta skladba rozdělovala publikum právě tím, jak vlastně nekompromisně opouští takovou tu popovou uhlazenost, na kterou jsme zvyklí. Potom si dáme 7-Eleven, ta na rozdíl od předchozího tracku úplně odhazuje nějaký popový obraz a je to takovej spontánní chaos. Nahrává tomu hodně i ten videoklip, protože ten si Beyoncé natočila sama na selfiečko z hotelového pokoje a stal se celkem virální, protože je takovej krásně neuhlazený. Není tam žádná choroška, žádná dokonalost, ale prostě úplně rozbitá energie a moment, který působí, že Beyoncé prostě jenom vzala kameru, vzala selfie tyč a rozjela to. Takže 7-Eleven a Run the World letí přímo k tobě.
1: Hudební víkend na rádiu Spin hostí Beyoncé. Rádio

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, tak kreše jsou hlášený v Prostějově na ulici Olomoucká, v Soběslavi na ulici Lužnická a opatrnej buď taky u Veltrus usazený, tam jsou nehody hned dvě vedle sebe. Přesunu se na dálnice, poskakuje D1 na 132. kilometru směr Praha, proběhla tu nehoda, uzavřený je levý jízdní pruh a počká si tam asi 20 minut. No a co se Prahy týče, tak tady je jediná bouračka hlášená na ulici Poděbradská ve Vysočanech, tam lehký omezení v dopravě potrvají ještě asi hodinu.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spin. Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
2: Yeah, let's take them back.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrát budeme podle Martina, který se mi dovolal chvíli zpátky. Martine, co to bude?
2: Chtěl bych ty stárky s jistotou na cestě na zahraničí, jako já, mají to ještě hodně daleko, ale to mě rozpadá.
1: Já to jenom s dovolením trošku přetlumočím, protože ta hlasovka byla trošičku rušená. Zahrajeme si Star Kids pro všechny spinnery, kteří jsou na cestě do zahraničí a mají před sebou ještě dlouhou cestu, tak aby jim to utíkalo, pouštím tenhle banger.

0: Dohrává nám Busta Rhymes a Fat Joe na písničce Shorties in this house. Máme tu neděli 14. června a ty ladíš Radio Spin. Pojďme se teď spolu podívat na ceny OSA, které se udělaly tento týden. To je v podstatě takový každoroční statistický řez českou hudbou. Ono se tam nehlasuje úplně tak podle popularity v tom klasickém slova smyslu, ale podle toho, co reálně nejvíc žilo v éterech rádií, na streamech a v dalších datech. No a letos ten rap má opravdu silnou stopu. Kalin třeba patřil mezi nejvýraznější jména a ten získal ocenění za mimořádný úspěch v rámci streamingu a zároveň i za autorský podíl na jednom z nejhranějších tracků minulého roku, a to Pistacie. Jo, není se čemu divit, tenhle track jsme i tady na Spinu hodně hráli. No ale celkem překvapku pro mě je, že hnedka vedle něj se do popředí dostal i Hard Rico. Ten se probojoval dopředu jako jeden z nejúspěšnějších autorů a textařů populární hudby. Tady už jako nejde jenom o jeden konkrétní hit, ale spíš o ten celkový zásah jeho tvorby v průběhu minulého roku, a to přiznejme si, Hard Rico opravdu měl. Když to celý zasadíme do nějakého kontextu, tak ceny OSA vlastně jenom potvrzují ten trend posledních let. Rap už prostě není okrajová vlna, ale je to nějaká stabilní součást mainstreamu. Jdem se ještě v rychlosti mrknout na to, jak vypadá dnešní počasí. To zatím vypadá tak, že po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 15 až 16 stupňů Celsia. Na většině území máme skoro zataženo až zataženo. No a když se mrknu na radar, tak momentálně nejvíc deště se nachází ve Zlínském a v Moravskoslezském kraji.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně.

0: podle tebe. Teď tu mám připravenou jednu speciální voiceovku, ke který na úvod neřeknu vůbec nic, protože v ní je obsaženy úplně všechno.
1: Dobrý den, já jsem Sára Korbelová. Mám ráda kočky, kafe a dinosaury a hrozně bych si přála pustit si písničku René Dank v cizí posteli, protože za mě Krištof spí v cizí posteli, když nespí v mojí. Děkuju.
0: Tolik Sára Korbelová, před ním herečka český mladý generace. Pustíme si Reného Danga v cizí posteli a ke zbytku té voiceovky se nebudu vyjadřovat, protože je před desátou. Jediný, co k tomu řeknu, je, že je to hoax, ale pravdivý.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Nedávno jeden týpek u nás bytovce urval sprinkler. No a vytopil tak půlku baráku. A to nás pátek ráno vedlo k tématu sousedi. Někdo má vedle sebe závistivce.
2: Když jsme dělali barák, tak mi na dveře zaklepali policajti zeptat, co vlastně dělám za práci, nebo co vůbec děláme, že takhle rychle jsme postavili barák.
1: A zjistil jsi potom, od kterých těch sousedů to šlo?
2: Jestli od koho to jde. Já přijíždím domů, krásně vidíš tu paní sousedovou, jak roztahuje ty žaluzie.
1: Někdo má vedle sebe zmetky.
3: Já mám sousedy, oni mají tři malý prcky, takže když je sníh, tak si na mojí rohošku si dávají odtácáníky, vole.
1: No a vedle někoho zase bydlej prasata.
4: Ona na nás jednou zazvonila a řekla nám, že ať se přestaneme vonět doma v bytě a že to strašně smrdí. A že už víš, v čem je takový problém, že jsme až moc čistotní.
1: No ale štěstí na sousedy měl prostě Samuel.
5: Se všichni bavíme, zdravíme se, máme se rádi, žádný konflikt, žádný problém. Ještě si navzájem počujeme věci, no nádhera prostě.
1: Já si myslím, že ti všichni tady na Rádio Spin můžeme závidět, ale jak se říká, sousedy si nevybíráš. Ale na druhou stranu, bez nich by to byla nuda, že jo?
6: Oči, postav tu automatickou pračku opatrně na zem.
7: Dobrý, postavili jsme tu automatickou pračku na zem.
1: No tak užívej zbytek neděle, hlavně žádný hroty se sousedama a slyšíme se zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.

Pořád ladíš hudební víkend na Rádiu Spin s Krištofem, ale hlavně s Beyoncé, který se tu dneska věnujeme a která mi přijde, že u svých skladeb často se pohybuje mezi nějakým snem a realitou. Jednou pracuje s takovým hypnotickým popem, jindy si to namíří straight do klubovky. No a právě tenhle kontrast dobře vystihují dvě skladby z různých etap její kariéry, který si teďka dáme. Nejdřív to bude Sweet Dreams z alba I'm Sasha Fierce. Ta písnička vznikla ve spolupráci s producenty Rico Love nebo Wayne Wilkins a zajímavý je, že úplně původně to mělo takový tvrdý, temný zvuk, který se postupně proměnil do téhletý uhlazenější, elektronicky laděný podoby. No a výsledkem je z toho skladba, která se pohybuje na hraně popu a R&Bčka a která v roce 2009 zamířila až do top desítky amerického billboardu Hot 100, kde se stala jedním z nejúspěšnějších singlů celého alba. Potom si dáme Summer Renaissance z alba Renaissance. Tady už Beyoncé míří úplně jiným směrem, ta skladba funguje jako takovej závěrečný bod celého projektu a staví hlavně na silným odkazu disco éry. Myslím si, že klíčovým prvkem je i práce se samplem, to Beyoncé celkem vystihuje a tady konkrétně je to motiv legendární skladby I Feel Love od Donny Summer, která definovala zvuk elektronické hudby konce 70. let. Hudební

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se regionu týče, tak opatrnej buď u Veltrus usazený, tam jsou nehody hned dvě vedle sebe a ještě asi půl hoďky tam potrvají omezení v dopravě. Co se dálnic týče, tak pořád poskakuje D1 na 132. kilometru směr Praha, proběhla tu nehoda, uzavřený je levý jízdní pruh a počkáš si tam asi 20 minut. A co se týče samotné Prahy, tak ta je zatím fresh, bez větší zdržovačky anebo crashe, ale pokud máš nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích, tak určitě volej číslo 210 32 30 30 a nebo nám to pošli do vojsovky do naší apky.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Máme tu poslední přání dnešního dne, který já tady stihnu odbavit, protože za sklem našeho akvárkového prostě studia, tak už jsem viděl, jak se sem minimálně žene natěšeně Zuzka. Každopádně tohleto přání je velmi speciální.
1: Buď tu sexy, jo, díky. Tak prosím, tak lauze.
0: Slyším tam vzadu to přesvědčování, každopádně zahrajem si Drakea, Futura a Young, taková písnička se jmenuje Way Too Sexy. A kluci, nevím teda, jako, co máte s Laurou, jo? Jestli to je kamarádka, nebo jestli nemáte rádi, máte rádi, nevím, každopádně vidím, že jí to musíme poslat, tak to posíláme hlavně jí.

0: A pojď. No, nezvládej. Tak jdem spolu, počkej.
1: Nezvládám být někde zavřená. Chce to, aby vítr vál. Chce to, aby zpívali ptáci.
0: Jo, jo, dohráli nám Gufrau, Mary April, písnička Nezvládám. Já už tady vítám Zuzku, čau Zuzi.
2: Ahoj Krištof.
0: Ahoj.
2: Donutil se mě zpívat do éteru, to se nikomu ještě nikdy nepovedlo.
0: Fakt? No, premiéra, jo. Nespíváš takhle do písniček?
2: Ne.
0: Já si to občas neodpustím.
2: Teda. A Roman mi vždycky říká, tak ty tam třeba něco zpívni. A já úplně, ne.
0: No tak vidíš, dneska to vyšlo. Každopádně, spineři, my jsme si ještě nepřipomněli to, že tady pořád na rádiu Spin probíhá žebříček 100 největších hitů CZSK scény všech dob, do kterého můžeš hlasovat. Zuzko, ty jsi hlasovala dneska?
2: Já jsem hlasovala dneska, jsem hlasovala v týdnu.
0: Pro co?
2: Říkala jsem to Vicky, hlasovala jsem pro Hector Tama Bars a Chaos Vodopády.
0: OK, a třetí hlas si nechala propadnout?
2: Jo, tam jsem nic nehlasovala. Tady pro ty dvě jsem hlasovala.
0: Pch, tolik dobrých věcí tam. Jako no, překvapilo tě to? Viděla jsem, že bříček teďka, jak tam vypadá?
2: Já jsem ho viděla, je to krásný. A...
0: jako mě to celkem překvapuje ty věci. To je třeba Pain, to je jako za mě celkem, nechci říkat underground, ale jako týpek, který je nedoceněný a najednou ho tady vidím, že je super.
2: A tak ty hity tam, jako by těch 100 hitů to vyšlo ze spinnerů.
0: No jasně, právě proto mi to přijde super, že jako jsou tady věci, které se pořád poslouchají a které jsem si myslel, že jako zná málo lidí.
2: No právě.
0: PTKčko Krvácej na zemi, track, co nedávno ani na Spotify nebyl, dokud tam nepřidal PTK ten archiv.
2: Je tam nějaký Gufrau?
0: Tyjo, Gufrau tady myslím, že jsou, můžu se ti podívat.
2: Jo?
0: Jo, navždycky blázen, samozřejmě. Tak tomu dáme like, ještě tady poslední.
2: Tak jo.
0: Tak, odhlasujeme. Spineři, každopádně i vy můžete hlasovat, jak už zaznělo. Máte 3 hlasy denně, je tady 100 naprosto fenomenálních pecek a tracků, pro který můžete hlasovat a zamíchat tak kartičkama.
2: A ještě říkala Vicky, že je důležitý, že když budete hlasovat a třeba ten váš track, co jste nominovali, je úplně na konci, tak to nic neznamená.
0: Jo, to jsem zjistil taky, protože já jsem tady říkal o tom, že to v pětku spodní drží Izomandias a potom přišel Roman do těch dveří a říká, ty matlo, ale to je podle ABC. Jdeme se ještě abecedně rychlout, co na srdci to na jazyku, mrknout na počasí. Víte, Zuzka už se směje, to je skvělý, ona přišla s takovou horší náladou a dívejte, jak to jde. Po celé České republice průměrná teplota zhruba 15 stupňů Celsia, na většině území máme zataženo nebo skoro zataženo a když se mrknu na ty přeháněčky, tak ty se ženou hlavně vrchní části České republiky, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký a nebo Královéhradecký. Takže tolik počasí, tolik já, těším se zase za týden ve svém vysílacím čase a teď už Zuzka, čau.
3: Spin Radio.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: jsme Rádio Spin. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
2: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Lístky kupuj na SMS Ticket.
3: Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí táře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
4: Je 12.58 a ty posloucháš Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, na majku je s tebou dneska Zuzka. My máme 14. června, něco málo po jedné hodině, takže pokud jste měli oběd, tak doufám, že jste se hezky najedli, krásný nedělní oběd a teď už budete jenom chillovat tady se mnou na rádiu Spin. Svátek mají Rolandové, já teda žádného Rolanda neznám, ani nevím třeba kolik jich tak v Česku může být, to si musím zjistit. Co nás dneska čeká? Povíme si o jedné kauze s Dua Lipou a její svatbou, potom hudební víkend s Beyoncé, na který já se hodně těším, dlouho tady Beyoncé nebyla, takže si ji dáme. A taky tady bude komunikátor, takže volej na číslo 10 10 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku do mobilní aplikace. Já už tady mám na drátě Kubu. Kubo, slyšíme se?
2: Jasné, slyšíme.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, od Sexy Red, pro koho? Pro Evu.
1: Pro Evu.
2: Pro Evičku, jo, pro Evičku a...
1: Měli jsme tam Skeptu, Bullet from a Gun.
2: No, hovno, taky je to Skeptu.
1: jo, dobře. Tak já ti to tam dávám, můžete si track, mě si krásně.
2: Jo, děkuji moc, taky
1: Čus. Čus.

0: Zuzka, nás čeká hudební víkend s Beyoncé, na který já se hodně těším. Včera jsem tu nebyla, takže dneska si ho pořádně s váma užiju. Jdeme rovnou na to, ať to nezdržuju. Jako první si dáme track Ring the Alarm. V tomto tracku má Beyoncé za mě neskutečnou feminní energii a vždycky, když s tímto trackem vystupuje naživo, tak je to obrovská pecka. Já celkově miluju energii Beyoncé, jak je prostě krásná, umí zpívat, umí tančit a celkově její show jsou vždycky úplně peckovní. Jako druhý si poslechneš track Apeshit, track o slávě, sebevědomí, bohatství a ten název znamená jakoby naprosté utržení ze řetězu a to mi přijde úplně jako crazy, takže si pojďme poslechnout, jak se Beyoncé utrhla ze řetězu. Dáváš Radio Spin a hudební víkend s Beyoncé.
1: Hudební víkend na Radio Spin hostí Beyoncé. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin a já tě potěším, protože bude opravdu rychlá. Dálnice jsou čistý, regiony jsou čistý, jenom v Praze, ne v ulici, první třída se srazila motorka s autem, tak tam dávej pozor. Jinak je to všecko průjezdný, centrum svítí zeleně, všecko je krásně průjezdný, takže dneska jsou ty silnice, nebo zatím jsou dneska ty silnice bez nějakého problému. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky, dáváš si rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Rádio Spin.
2: I'm very honored to welcome you to the high school annual talent show, brought to you by the makers of Wiz Khalifa Premium Rolling Papers.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka a na drátě s tebou Petr. Slyšíme se?
2: Ano, ano, slyšíme.
1: Super, co tam dáme tady... a pro koho to bude?
2: Dáme tam Michailova San Andreas a bude to pro kluky do Příbramy na 24.
1: OK, tak jo, posíláme jim to tam a užijte si track, měj se krásně, čau.
2: Tak jo, díky moc, ahoj.

Posloucháš Rádio Spin na Majku s tebou Zuzka. Já jsem četla teďka nedávno, jak překvapivé, že jsem četla jeden článek. Ten článek byl o svatbě popové zpěvačky Dua Lipa. A tak mi na povrch vyvstala taková otázka, jestli si bohatí lidi můžou dělat, co chtějí. Ten článek byl totiž o tom, že se kvůli svatbě Dua Lipa a Kylie Turnera muselo udělat několik nesmyslných opatření. V Palermu se uzavíraly ulice, dokonce celé čtvrti, a v některých částech města byl omezen pohyb osob. Chápete ten paradox? Je to soukromá svatba na papíře, ale vlastně to omezí mnohem víc lidí, než je hostů na té svatbě. Jen si to představte jako dva takové filmy vedle sebe. V jednom filmu probíhá zamilované rozkrajování svatebního dortu, kolem kterého stojí hosté ve značkových robách, a ve druhém filmu nějaká máma spěchá do práce, ale jde pozdě, protože kvůli uzavírce nestihla dát dítě do školy. Někde ten svět fakt šílený, takže buďte slavný, nebo se dobře provdejte, lomeno ožeňte. My se podíváme na počasí, máme okolo 17 stupňů, dneska bude maximálně 19 stupňů, ale to je za mě krásný, za mě ideální teplota. Vem si ale deštník, pokud někam půjdeš, protože nebe se dneska občas rozhodne, že bude tak jako nečekaně jen tak pršet, i když to nebylo v předpovědi. Takže můj tip, deštník a budeš safe dneska. To je vše z počasí a s tebou Zuzka.

je to moje zpověď. No tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za to, že jsem s tebou dospěl. A snad jsem dneska trochu lepší člověk. Je to moje zpověď. A tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za všechno od začátku po konec.

0: mobilní aplikace.
1: Ladíš si Radio Spin, na mojku je s tebou Zuzka, já tady mám první hlasovku dne a je moc hezká od Jollyho.
2: Zdár, tady Jolly Trutnovek, zdravej Krkonoše. Myslíš, že bys nám mohla zahrát nějakou pecičku od Gleba? Nejlépe se Samajkem Breeze, jak tam je Hulejová na featu. Víš, co myslím? Díky, zdravej Krkonoše, mějte se krásně.
1: Víš, co myslíš? Teda, vím, co myslíš, to jsem chtěla říct. Vím, co myslíš, Breeze, Gleb, right now, na Rádiu Spin.
3: Jo,

0: Máme hudební víkend z Beyoncé a půjdeme rovnou na to. Jako první si dáme track Irreplaceable. Je to jeden z nejslavnějších rozchodových songů. Hlavní myšlenka je úplně jednoduchá. Žena zjistí, že jí partner podvádí nebo se k ní chová špatně a místo toho, aby ho prosila, aby zůstal, pošle ho pryč. Říká mu, že není nenahraditelný. Tohle byl návod, holky, jo? Tak mimochodem, mrk, mrk. Jako druhý jdeme na další track Drunken Love. Tady máme na featu Jay-Z, což je láska Beyoncé. A tento track je právě opakem prvního tracku Drunken Love, utopen v lásce, opitý láskou. Prostě zamilovaný track zamilovaného páru Jay-Z a Beyoncé. Tak jo, Beyoncé v hudebním víkendu na Rádiu Spin právě teď.
1: Hudební víkend na Rádiu Spin hostí Beyoncé. Rádio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice na D1 na 69. kilometru ve směru na Prahu. Je nehoda, je tam uzavřený levý jízdní pruh a je tam nehoda dvou aut, tak tam dávej pozor, zatím tě tam nečeká nějaké velké zdržení. Co se týče regionu, tak tam je to v pořádku, a co se týče Prahy, tak na ulici první třída se srazila motorka s autem, tam dávej pozor, jinak centrum je celkem průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky, ladíš si Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Paprika. Posloucháš Rádio Spin na Majku, je s tebou Zuzka, my tady máme poslední komunikátor v této hodině. No a ten se postaral Kuba.
1: Ahoj, prosím tě, chtěl bych od Protiva 1997 track. Posílám to všem, hlavně z Rádia Spin, z Vysočiny a přeju hodně štěstí do rádia.
0: Děkuji, to je moc hezký a já ti tam dávám ten track.

0: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. No a i tohle úterý úřadoval Spin komisař Rep a.k.a. Maty. První pokus jeho cesty vedl prej do Čáslavy. Tam ale nenašel ani zaplé Radio Spin, ani Spinera. Ajajajajaj. Ale Vicky zasáhla a situaci samozřejmě vyřešila. Vybrala náhradní adresu a tam už byl Spin komisař Rep mnohem úspěšnější. A Tigry putovali do Prahy. No jak to probíhá, Ro? A jak věrnej Spinner Honza je, si právě teďka můžeš poslechnout z nahrávky.
1: Už jsem tady našel Honzu v krásném audiotechnickém servisu. Kluci tady spravují super prostě techniku, nějaký DJský pulty, mixáky, vypadá to mega hustě a já už ho tady mám na drátě. Čau, čau.
2: Ahoj, ahoj Honzo, no tak gratuluju. Slyšel jsi tady výzvu Rádia Spin, že se blíží Maty k tobě?
1: No jasně, jasně, jak to posloucháme, že jo, takže jsem slyšel, že se blíží letňanama. K sedmičce a pak už jsem slyšel své jméno a už jsem věděl, že je dobře.
2: Jaký je to pocit, když víš, že jede za tebou?
1: No začal jsem být nervózní, začal mi padat šroubováky z ruky tady a těšil jsem se, no. Já poslouchám Spin úplně od první písničky, kterou jste kdy pustili. Poslouchám celý den v práci, v autě, nepřelazuju.
2: Tak to je úplně, tak to jsi opravdu ten nejvěrnější z nejvěrnějších a ty Tigry si opravdu zasloužíš.
0: Vicky, naprosto s tebou souhlasím. Honza, opravdu nejvěrnější z nejvěrnějších. No a pokud i ty chceš, aby za tebou Maty dorazil, musíš se přihlásit na program Zavináč Seznam. Ne Seznam, na program Zavináč Radiospin.cz a třeba Spin komisař Rep zavítá i k tobě. My se budeme podívat na počasí, máme okolo 17 stupňů, dneska bude maximálně 19 stupňů, ale to je za mě krásný, vem si deštník, protože nás čekají přeháněčky, ale nebude to nic hrozného. A to je z počasí vše, dala vaše Radio Spin s tebou Zuzka. Spin Radio.
3: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.
4: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky méně náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: Má mě, dala jsem, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: 210, 32, 30, 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Rádio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, na Marku je s tebou Zuzka a já tady pro tebe mám další hlasovku, tentokrát je od Matyho.
1: Hele, tak bych tě poprosil zahrát Nikdo jako my, Separa a Luka Brasiho. A chtěl bych to poslat všem, kdo jedou právě na výlet, i když není úplně nejlepší počasí, tak bych to chtěl věnovat všem, kdo se rozhodli jít na výlet a vám do studia.
0: OK, pošleme to všem, co jedou na výlet a když jedete na ten výlet, tak si užijte tento track?

0: ráno na Rádiu Spin.
1: Nedávno jeden týpek u nás bytovce urval sprinkler. No a vytopil tak půlku baráku. A to nás pátek ráno vedlo k tématu sousedi. Někdo má vedle sebe závistivce.
2: My jsme dělali barák, tak mi na dveře zaklepali policajti se zeptat, co vlastně dělám za práci, nebo co vůbec děláme, že takhle rychle jsme postavili barák.
1: A zjistil jsi potom, od kterých těch sousedů to šlo?
2: Jasný, od koho to jde. Já přijíždím domů, krásně vidíš tu paní sousedovou, jak roztahuje ty žaluzie.
1: Někdo má vedle sebe zmetky?
3: Já mám sousedy, oni mají 3 malý prcky, takže když je sníh, tak si na mojí rohošku si dávají odtát sáníky, vole.
1: No a vedle někoho zase bydlej prasata.
4: Ona na nás jednou zazvonila a řekla nám, že ať se přestaneme vonět doma v bytě a že to strašně smrdí. A že už víš, v čem je takový problém, že jsme až moc čistotní.
1: No ale štěstí na sousedy měl prostě Samuel.
5: Se všichni bavíme, zdravíme se, máme se rádi, žádný konflikt, žádný problém. Ještě si navzájem počujeme věci, no nádhera prostě.
1: Já si myslím, že ti všichni tady na Rádio Spin můžeme závidět, ale jak se říká, sousedy si nevybíráš. Ale na druhou stranu, bez nich by to byla nuda, že jo?
6: Oči, postav tu automatickou pračku opatrně na zem.
7: Dobrý, postavili jsme tu automatickou pračku na zem.
1: No tak užívej zbytek neděle, hlavně žádný hroty se sousedama a slyšíme se zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.

0: Radio Spin.
1: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čekají poslední dva tracky v rámci hudebního víkendu s Beyoncé, protože za hodinku už tady bude Maty a bude Beyoncé probírat s tebou, takže my jdeme na to, jako první si dáme track If I Were a Boy. Beyoncé si v tomto tracku představuje, jaký je to být muž a podle ní je to o tom, že muž si může dělat, co chce. A není to boj mezi mužem a ženou nebo nějaký pomlouvání mužů, to vůbec. Ten track je o tom, že kdyby mohla být Beyoncé muž, tak by lépe pochopila, jaké je to milovat ženu. Jako druhý si poslechneš track Already, track, kde si máš uvědomit, že už jsi královna a máš velkou hodnotu. Nic víc k tomu říkat nebudu. Beyoncé na Rádiu Spin právě teď.
0: Hudební víkend na Rádiu Spin, hostí Beyoncé. Rádio Spin.

0: But you're just a boy.
1: Dvojitá dávka Beyoncé po celý víkend na rádiu Spin.

7 ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spen. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holler at you.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Na D1 na 69. kilometru ve směru na Prahu je nehoda, je tam uzavřený levý jízdní pruh. No a na D11 na 60. kilometru ve směru na Prahu auto narazilo do spodidel, takže tě tam čeká zdržení. Regiony jsou čisté a Praha je taky průjezdná, jak centrum, tak ulice všechny. A to je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš rádio Spin, s tebou Zuzka.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: mobilní aplikace.
1: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední hlasovka v mém vysílání. V další hodině už tady bude Maty, takže mu volej na číslo 210 32 30 30, nahrávej mu hlasovky a on ti zahraje track na přání, jako já právě teď Patrikovi.
2: Čau, tady Patrik a chtěl bych zahrát od Kalina Cartier. Díky moc. Čau.
1: Patriku, tento track tu nemám, ale dám ti jiný od Kalina, tak doufám, že to nevadí a užij si ho.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nám se blíží 4. hodina, máme 14. června, pohodovou neděli. A já už tady mám Matyho, čau Maty.
1: Čau Zuzka.
0: Jak jsi na tom s hlasováním top 100 hitů, který teďka probíhá na Radio Spin, ještě myslím tuším příští týden?
1: Yes, yes, ještě celý příští týden můžete hlasovat na našich stránkách a odškrtat si, jaký písničky z naší top 100 si myslíte, že jsou ty největší hity. A hele, já si myslím, že to mám docela jasný. Jako
0: jo? No, tak povídej.
1: Hele, jako mně se ten žebříček vlastně líbí, že jsou tam jako jak nový věci, tak vlastně ty starý, kterých je tam vlastně ku podivu docela hodně. A hele, takhle, můj number one pick, který mě tam jako zaujal hned na první dobrou a pak když jsem si to projížděl, tak to vlastně nic nepřekonalo, tak je Super Crew Fotky z novin. Prostě absolutní klasika, James Cole, Hugo Talks, deska Toxic Funk, extrémně velká deska.
0: Jo, takže to je top jednička. A ještě něco potom?
1: Fotky z novin a hned jako další věc, tak hele mě, já mám hrozně rád ten Zelený dým remix, kde je jak Hector, tak Orion, tak Dan Barta, tak ale i Hugo Talks a samozřejmě 4D, takže Zelený dým bych volil jako svojí number.
0: Okay, super. A takže pokud i vy takhle chcete hlasovat, tak máte 3 hlasy k dispozici, což je cool podle mě. A můžete buď přes apku, což je úplně jednoduchý, najdete si na apku, na novinky, potom si najdete tu kolonku top 100, si jdete úplně dolů a tam už vás to přesměruje na to hlasování. No a potom přes stránky Rádia Spin. Takže Maty hlasoval, já jsem hlasovala, Krištof dneska hlasoval, ještě ty musíš hlasovat a ještě se jdeme podívat na počasí. Co se týče počasí, tak máme okolo 17 stupňů, dneska bude maximálně 19 stupňů. A za mě je to krásný počasí dneska. Vem si ale deštník, protože občas se to počasí rozhodne, že bude pršet a není to v předpovědi. Takže pokud někam půjdeš, tak si rozhodně vem deštník. No a ode mě to je opravdu už všechno. Já se na tebe těším příští týden od 1 do 4 v sobotu i v neděli. A mám pocit, že nás čeká Sergej B v hudebním víkendu, takže to bude velká bomba. Čau.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Radio

jsme Rádio Spin. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.

0: Naše tramvaj 17 nic ti neříká, já vím, teďkom budu mluvit já, tak si brácho nalaď spin.
1: Československá scéna, Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš rádio Spin, na majku je teď už s tebou Maty a nás čeká společná odpolední komunikátorová session až do 7, takže nás čeká klasicky třeba hudební víkend s Beyoncé, taky probereme samozřejmě rap news a prokládat to budeme taky samozřejmě tvejma trackama na přání, kterýma to taky rovnou odpálíme. Já už tady mám na drátě Ondru, čau.
2: Čus, Maty, jak je?
1: Hele, kámo, dneska je krásně, neděle je taková pohodová, je teda aprílový počasí takový, místama prší, místama ne. Takže, tyjo, sám o tom víš určitě svý, protože se někde venku máš pláštěnku, ale jak jsi ještě nevyužil, nebo?
2: Nevyužil, naštěstí ne, hele.
1: Mhm, ok, já jsem akorát dneska sušil právě stan a nejdřív nepršelo, tak jsem ho vysušil a pak byla taková přeháňka, tak ho můžu sušit znova, no každopádně. Hele, vybrali jsme písničku od Robina Zuta, Everyday, kam ji pošlem?
2: Pošlem ji všem posluchačům, spiňákům pro lepší neděli, těm, co jdou do práce a do školy, ať jim to pondělí krásně nakopne, ať máte klidný den a taky to posílám mojí kámošce Zuzce, která teď na mě mává a poslouchá to tam v zákulisí to rádio.
1: OK, tak jo, posílám vám tam Everyday, užívej zbytek neděle a dávám to tam.
2: Ty taky, čus.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Matým.

0: číslo. Nejlepší věk, aby nebo dělat pesos.
1: No jen za muže každej a lovené jen tak někdo.
0: Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

0: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Maty a mám pro tebe ready další dvojitou dávku Beyoncé. Začneme na tracku Halo, což je jedna z jejich nejposlouchanějších skladeb vůbec. Má na Spotify skoro 2 miliardy streamů a vypráví o lásce. Konkrétně tady mluví o někom, který dokázal vstoupit do jejího života a totálně okouzlit, skoro jako kdyby měl svatozář. Proto taky ten název, mě to docela baví, je to taková sice klasika, ale vlastně docela fajn. Potom si zahrajeme písničku, která je totální pecka, mají společně s Jay-Zem, což je její i dlouholetý partner. Je to kombinace klasického rapu a R&B, jmenuje se to Crazy in Love a za mě je to úplně geniální. Naprosto kdykoliv a kdekoliv si tohle mega rád poslechnu a v mém playlistu tohle určitě nechybí. Takže nejdřív balada Halo a pak šílenství v lásce s Jay-Zem na Radio Spin.
1: Hudební víkend na Radio Spin hostí Beyoncé.

Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice. Hustší je momentálně D1, a to od 38. kilometru ve směru na Prahu. Dále se to až k Mirošovicím a v tom úseku se zdržíš cca 20 minut. Hustší je momentálně taky D3, a to

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, na mikro je Maty a se mnou už je tady taky Zuzka, kterou jsme zastihli při dešti asi, čau.
2: Čau, Maty.
1: Hele, ty jsi teď někde na louce pod stromem, jak to vypadá?
2: Jsem na louce pod stromem, strašně prší.
1: Oh shit, prostě aprílový počasí dneska, už jsme na to pořádně zakérovali a taky, že se těšíme na léto a na prázdniny. Na co se těšíš nejvíc v tom létě?
2: Asi na naši dovolenou v Thajsku.
1: Hezky, jak dlouho jedete do Thajska?
2: Asi na 17 dní a taky samozřejmě těším na výlet s kamarádama na kola.
1: Mm-hmm. Yes, prostě jaká klasická prázdninová pohoda. Hele, vybrali jsme písničku Virtuální drogy od Viktora Šína. Kam ji pošlem?
2: Pošlem ji mému kamarádovi Ondrovi a Matoušovi, co tady sedějí se mnou venku v tom dešti.
1: Mhm. OK, tak jo, tak Matoušovi a Ondrovi, samozřejmě taky tobě a taky všem Spinners. A hlavně, ať přežijete ten dešť, já to tam pouštím.
2: Děkuju.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou tady Felí Maty a protože bude za chvilku pět, tak jsou tady taky Rap News. Dneska rozeberem Kanyeho Westa, ten má totiž poslední dobou docela struggle s tím, kde má sakra koncertovat. Protože mu skoro všechny evropské země dávají košem a to kvůli jeho chování z minula. Takže tohle to udělalo už několik evropských sousedů, no a my toho nejsme výjimkou. Kanye měl vystoupit už letos v Praze, a to 25. července v Chuchle aréně. To se ale nestane, protože s ním prostor rozvázal spolupráci bez udání důvodu. Je to trochu za mě škoda, protože jak jsem tady minule mluvil, přijde mi, že už jde Kanye zase do sebe a že opět začíná být tím tvůrcem, který ho mají všichni rádi, ale minulost prostě nezapřeš. A já jsem jenom zvědavej na to, kdy ho budeme mít možnost vidět naživo. Snad se toho dožijem, ale to hodně taky závisí na tom, kolik kolem toho ještě těch průserů kolem něj bude. Podíváme se taky na počasí, venku je momentálně 18 stupňů, místama prší, místama ne, k večeru to spadne ještě na 14, přes noc bude nejnižší teplota 12 stupňů a zítra ráno čekej teploty kolem 16 a má být polojasno. S tebou je Maty, ty ladíš, Radio Spin. Spin Radio.
1: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za dva týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Singing Nigga Blue.
1: Komunikátor na rádiu Spin. Právě teď hrajeme přání z naší mobilní aplikace.
2: Právě posloucháš rádio Spin, s tebou je tady taky Maty. Nám začíná další společná komunikátorová hodinka, takže odpolujeme dalším trackem na přání, který tentokrát bude přání k narozkám a bude to od Niky.
3: Čau, tady Niky. Táta má zrovna narozky a rád by si poslechl písničku Světlo od Chyza. Děkuju.
2: OK, jasná zpráva, Niky, takže tvýmu tátovi přejem samozřejmě všechno nejlepší. Užijte si tenhle ten den hlavně spolu v rodinném kruhu, oslavte to touhle písničkou Světlo a já už to tam pouštím.
1: Ladíš Radio Spin a

0: Ladíš Radio Spen, v neděli od polku je tady s tebou Matej a mám tady taky další nálož Beyoncé na hudebním víkendu, takže klasicky dva tracky. Jako první tady mám Break My Soul, tohle zní hodně houseově, takže je to vlastně chillvej poslech, téma je easy, prostě se nesmíš nechat zlomit tlakem z okolí. Každopádně ten track vyšel jako první single k desce Renaissance a znamenal velký návrat Beyoncé po několika letý pauze. Pak tady mám track Love on the Top, což je zase úplně sluníčková věc o dokonalém vztahu. Je to hodně inspirovaný soundem z 80. let, což je na tom hodně slyšet a je to tudíž takový R&Bčko až soul, ale zní to fajn, takže nejdřív Break My Soul a pak Love on the Top už teď na Radio Spin.
1: Hudební víkend na Radio Spin hostí Beyoncé. Rádio

Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme dálnicema D1, momentálně zasekaná od 64. kilometru na 58. Zdrží se tam cca 10 minut, pak je to zasekaný před Prahou, konkrétně od 38. kilometru to přerušovaně popojíždí až na Mirošovice, zdržení počítej tak 20 minut. Hustší je teď momentálně, ale taky D11, konkrétně u Poděbrad,

0: na Rádiu Expert.
1: Pusám něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Expert. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je Matej a mám tady pro tebe další track na přání, o který mi tentokrát dal vědět Honza.
1: Čau Spine, zahraj mi tam na cestu z Pardubic do Karviné nějakou pecku rytmickou, jedeme s mým miláčkem domů, tak se měj, čau čau.
0: OK Honzo, já myslím, že mám úplně přesně co pro tebe.

0: Pan komisař Rep v ulicích republiky.
1: Posloucháš Radio Spin na majku Mate a taky Spin komisař Rep v jedné osobě. Tohle je soutěž, kterou tu máme každý úterý a že je o co hrát. Konkrétně se jedná o tři plata Tigerů a k tomu samozřejmě nejnovější příchutě Pink, Gold a White a k tomu samozřejmě Tiger tričko, je to prostě nabitý. Jak se dostat do soutěže? Je to vlastně úplně jednoduchá věc. Stačí napsat mail na program@radiospin.cz. Stačí jméno, telefonní číslo a kde nás v úterý dopoledne posloucháš a potom už stačí jenom doufat, že vyberem právě tebe, no a když jo, tak tě přijedu tak nějak prostě zkontrolovat, jestli posloucháš Spin a nebo ne. Pokud jo, tak tě tam Tigry samozřejmě nechám, ale pokud ne, odvezu si tu celou Tigry na dílku k sobě domů. Na místě už to potom vypadá zhruba nějak takhle.
2: Ahoj, ahoj Renato, tak ještě jednou gratuluju. Teď by mě zajímalo, našel tě Maty v kanceláři, slyšel tě, jak posloucháš rádio?
3: No musel, jasný, v kanceláři. Našel to teda bravurně, všechna čest a už jsme tady před autem a já už tady koukám na Tigry a kape mi slina.
2: Chtěla jsi mu jít naproti?
3: Dělala jsem jakože nic, protože jo. Kdybych jako čekala, že přijede a on nepřijel, tak bych byla smutná, takže jsem dělala, že nic.
2: Prosím tě, když vidíš ty Tigry, na který se těšíš?
3: Ale mně se nejvíc líbí tady ten fialovej Aloha s kostrou, ten vypadá dost jako letně, tak trošku mexicky, takže na ten se těším.
1: OK, takže tady byla akorát Renata, která krásně už na mě čekala a samozřejmě jí na dílka neminula.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigerů bude třeba tvůj.
1: Podíváme se ještě na počasí, venku je momentálně úplně aprílový počasí, takže chvilkama prší, chvilkama ne, předpověď neví, co se s tím rady. Každopádně je zhruba 17 stupňů, ještě to spadne na večer na 14, přes noc bude nejnižší teplota 12 stupňů Celsia a zítra ráno čekej teploty kolem 16 a má být polojasnost. Bude Matej, ty ladíš Radio Spin.
4: Spin Radio.
5: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.
0: Radio Spin, jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které

0: Za 3 minuty je 6 a ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Já jsem Hip-Hop Brácho. Celý život Hip-Hop.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: OK, OK, a váš Radio Spin na majku je s tebou stále Matej. Nás čeká společná poslední hodinka tady na komunikátoru. No a jak jinak to odpálíme, tu poslední hodinku, než trekem na přání a s kým jiným než s Davidem? Čau.
2: Čau, Matej, ahoj.
1: Tak co, kámo, jaký byl víkend, zítra ze škola?
2: No, škola hrozná, no, ale víkend byl dobrý, no. Sice nebyl, jako pršelo, to bylo dobrý, že jo, víte, mám rád déšť, takže
1: to je dobrý. Yes, no. Vím, že máš rád déšť, jo, zítra ze škola, ale zase tady budou ty prázdniny, takže aspoň, že tak. Vybrali jsme, hele, písničku od Sergeje Barakudy, Špinavé prachy, kam jí pošlem?
2: Tak jenom, tak pro ty, co mají rádi písničku, tuhle tu a pro všechny Spinem.
1: OK, tak pro všechny fanoušky Sergeje, samozřejmě taky tobě, ať si užiješ ještě tenhle hezký den. Dávám to tam, kámo.
2: Taky, čau, kámo, tak čau.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Nedávno jeden týpek u nás bytovce urval sprinkler, no a vytopil tak půlku baráku. A to nás v pátek ráno vedlo k tématu sousedi. Někdo má vedle sebe závistivce.
2: Když jsme dělali barák, tak mi na dveře zaklepali policajti zeptat, co vlastně dělám za práci, nebo co vůbec děláme, že takhle rychle jsme postavili barák.
1: A zjistil jsi potom, od kterých těch sousedů to šlo?
2: Jasný, od koho to jde. Já přijíždím domů, krásně vidíš tu paní sousedovou, jak roztahuje ty žaluzie.
1: Někdo má vedle sebe zmetky.
3: Já mám sousedy, oni mají 3 malý prcky, takže když je sníh, tak si na mojí rohošku si dávají odtát sáníky, vole.
1: No a vedle někoho zase bydlej prasata.
4: Ona na nás jednou zazvonila a řekla nám, že ať se přestaneme vonět doma v bytě a že to strašně smrdí. A že už ví, v čem je takový problém, že jsme až moc čistotní.
1: No ale štěstí na sousedy měl prostě Samuel.
5: Se všichni bavíme, zdravíme se, máme se rádi, žádný konflikt, žádný problém. Ještě si navzájem počujeme věci, no nádhera prostě.
1: Já si myslím, že ti všichni tady na Radio Spin můžeme závidět, ale jak se říká, sousedy si nevybíráš. Ale na druhou stranu, bez nich by to byla nuda, že jo?
6: Okay, postav tu automatickou pračku opatrně na zem.
7: Dobrý, postavili jsme tu automatickou pračku na zem.
1: No tak užívej zbytek neděle, hlavně žádný hroty se sousedama a slyšíme se zase zítra ráno tady na Radio Spin. Měj se krásně, čus.

0: Právě ladíš Radio Spin ve studiu Maty a už tady máme ready poslední dva tracky od Beyoncé na hudebním víkendu. Nejdřív si dáme Formation, což je hodně hiphopový až takový trapový, hudebně minimalistický, odkazuje tady hlavně na svoje jižanský kořeny, černošskou kulturu a na ženskou sílu, se kterou to celý formuje. No a zakončíme to dneska s trackem Single Ladies, což je jeden z jejich největších hitů. Je to taky track o vztazích a tlačí tady hlavně myšlenku, že když něco miluješ, tak musíš naplno. A mimo jiný tady taky v refrénu říká If you liked it, then you should have put a ring on it. Takže jestli miluješ, vem si, kámo. Tohle je Beyoncé na hudebním víkendu Rádia Spin a tracky Formation a Single Ladies už teď.
1: Hudební víkend na Rádiu Spin hostí Beyoncé. Rádio Spin.
2: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my G

června od 7 ráno celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme dálnicema na dálnici Spin XD. No nic, hele, D1 je zasekaná na 62. kilometru směr Praha, je tam nějaký crash a zdržení cca 5 minut. Hustší je D1 taky před Prahou, a to mezi Hvězdunicema a Mirošovicema, tam se zdrží cca 15 minut a je tam taky bouračka, tak určitě bacha. D11 je hustší na 35. kilometru, taky směr Praha, tam je zdržení cca 3 minuty. Regiony jsou momentálně sízný, takže se přesuneme rovnou do té naší zázračné Prahy, kde momentálně zasekaný pražský okruh, a to mezi Běchovicema a Europarkem na Průmyslový. Hustší je momentálně ale taky Gbelská. Tam je taky momentálně crash na Poděbradský na Hloubětině, tak určitě tam bacha. Hustší je taky momentálně Bělohorská, v centru klasicky Nuselák směr Legerke a taky Vilzonka u muzea. K dopravě je to dneska všechno, ty, ale pořád stay tuned, protože nás čeká ještě poslední písnička na přání a potom ještě poslední dnešní téma.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe i teď v tuto hodinu, každopádně už naposledy. Já jsem Matej, ty posloucháš Radio Spin a máme tady poslední dnešní track na přání, který zahrajeme pro Honzu. Mám ho tady na drátě. Čau, kámo.
2: Čau.
1: Ty jsi právě teď vyhodil svoji přítelkyni na Evy Farný. Tyjo, to je pek, že tě nevzala s sebou, co?
2: No, chtěl jsem jít na ten rout, no, ale bohužel.
1: Bohužel vzala kámošku, tyjo, je to nespravedlivý ten svět. No, anyways, kámo, vybrali jsme písničku Drug Stars od Řezníka a s Hadesem. Kam to pošlem?
2: Hele, chtěl bych to poslat mýmu kámošovi Jakubovi Trmalovi do Karlových Varů, tomu nejlepšímu elektrikářovi na světě.
1: Okay.
2: A chtěl bych mu zkázat, že sice je neděle, bude 7 hodin, ale ještě bych mohl trošku zamakat v té práci a ještě pořádně makat.
1: Tak ještě pořádně makat v 7 hodin večer a ještě v neděli, tak ty jsi, kámo Honzo, opravdu kámoš, no nic. Hele, já ti tam pouštím tenhle ten track a ať se ti hezky zahraje na žal a myslím, že je to určitě lepší než Eva Farná, takže užij si tenhle track, kámo, a hezky zbytek večera. Čau.
2: Čau.

0: Posloucháš Radio Spin, Maty Hír a konec našeho vysílání se pomalu blíží, takže nás čeká poslední téma, kterým bude UFC Freedom, který se koná už dneska v noci na trávníku Bílého domu ve Washingtonu DC. Karta je nabitá, sportovně skvělá, ale i tak určitě zklamání, co se amerických věcí týče. V hlavním zápase se utká držitel pásu šampiona ve dvouváhových kategoriích, gruzínský Španěl Irelia Topuria a proti němu dočasný šampion Justin Gaethje. Za mě jednoznačně vyhraje Topuria, hlavně kvůli jeho timingu, tvrdýmu boxu a dobrý takedown defense. Gaethje vlastně momentálně vypadá, že proti Topuriovi nemá vlastně vůbec žádný zbraně. Ale je to MMA a stát se může všechno, přece jenom jsme Justina viděli už mnohokrát ukončit soupeře úplně nečekaně. Každopádně v tento moment já tipuju výhru Topury, a to v druhém kole via TKO. Turnaje taky přinese zápas Alexe Pereiry, který dvakrát porazil Jiřího Procházku. Ten si teď jako první v historii jde pro třetí titul v různý váhové kategorii. Nejdřív získal ve střední váze proti Adesanyovi, pak v polotěžký s Jirkou Procházkou a teď se pokusí si urvat titul i v těžký váze proti Cyrilovi Gánovi, který je extrémně masivní, legit těžká váha, nebezpečný soupeř, ale i tak tipuju hvězdnýho Pereiru a přeju mu, ať dnes v noci tu historii opravdu přepíše. A my jdeme ještě na počasí. Venku je momentálně 16 stupňů, trochu aprílový počasí, chvilku prší, chvilku ne. V noci bude nejnižší teplota 12 stupňů a zítra nad ránem čekej teploty taky kolem 16 a má být polojasno. S tebou tady v neděli byl Maty, ty posloucháš Radio Spin a slyšíme se zase příští týden, tak čau.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak

0: it up, fuck it up.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků
2: Éteru Rádia Spin.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Hlasuj na Rádio Spin.cz.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne.
2: Na Rádiu Spin.

0: Underground. Přeju ti pohodový večer, za majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Das Ady. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Čau, díky za pozvání, zdravím tebe i posluchače.
0: Kdyby ses měl posluchačům krátce představit, kdo je Das Ady?
1: Das Ady je rapový alter ego Adama Langera, lidi mě možná znají jako herce z televize, z divadla, ale dost možná uznají i moji muziku, který se věnuju asi 10 let a vlastně jsem si ji tak nějak jako objevil po vlastní ose, jsem toho názoru, že když se narodíš a máš v sobě muziku, tak je jenom otázka času, než si ona k tobě najde cestu, nebo ty k ní.
0: Tak teda před nějakýma 10 lety si začal rap tvořit, kdy ale byl ten moment, kdy jsi poprvý rap slyšel?
1: Poprvé, kdy mi jako s rapem se setkávám od základky, ale jako opravdu vonět mi začal vlastně až na lyžáku, kdy jsem se shodou okolností dostal na pokoj k takovým těm cool kids, prostě, který poslouchali Maca Millera, Wize Khalifu, tak na tomhle jsem jako třeba začínal. Tam se mi to začalo líbit, zhruba kolem 15. 16. roku jsem si začal jako psát první texty, pak v jednom olomouckém baru, legendárním Vertigo, jsem narazil na kluky z This Is My Product. Měli jsme už v sobě pár drinků a věcí a tak jsme začali jako tak freestylovat na baru. Oni mi řekli, že to není úplně marný, já někdy se stavím za nima do studia, že společně zkusíme něco vymyslet rozumného. Takhle vlastně vznikly moje první tracky. Začal jsem je vydávat na YouTube, byl jsem vlastně překvapený tím jako veskrze pozitivním feedbackem a od té doby už jsem se na to nikdy nevykašlal. I když je teda fakt, že kombinovat jako rap s povoláním herce na volný noze, tak je to docela jako časová noční můra. Kolikrát mi na tu muziku nezbývá tolik času, kolik bych chtěl, ale pořád se tam snažím posílat 100%.
0: O čem byly tyhle první texty, který jsi psal?
1: Já, tak samozřejmě v těch prvních písničkách musíš všem prostě vysvětlit, kdo novej přichází na scénu a že jsi jako ve všem nejlepší. Ale potom následovaly i nějaký vážně míněný tracky, které se týkaly ať už osobních vztahů. Vypsal jsem se třeba z nějakých jako ošklivých rozchodů, byla to pro mě zároveň takový způsob, jak světu říct, co mi na světě opravdu vadí, pojmenovat věci, které mě na lidech nebo na světě obecně štvou. Začal jsem experimentovat i s tím, že v některých textech trochu hrábnu do politiky nebo společenského dění, takže byl jsem takový jako hodně kritický komentátor a postupně se z toho vlastně začaly stávat tracky, se kterýma už ty lidi jako mohli víc souznít. Začal jsem je jako psát o věcech, které tě můžou jako v životě potkat. A vlastně ten feedback těch lidí, co to poslouchali, mě utvrzoval v tom, že minimálně něco dělám dobře a že se v tom ty lidi dokážou najít.
0: Ty jsi tady zmiňoval, že máš rozjetou taky hereckou kariéru. Herectví se věnuješ díl než rapu?
1: Jo, tak je fakt, že jako herec jsem chtěl být fakt jako od malička, tak od 5, od 6 let, co si pamatuju, a docela jako cílevědomě jsem se zatím šel přes různý dramáky, recitační soutěže, přes studentský divadlo, až jsem to teda zkusil na DAMU, kde mě nějakým jako zázrakem vzali prostě na první pokus, takže mi to přišlo jako logický vydat se tady touhle cestou a vlastně soustavně to dělám celý život. Je fér říct, že mi složenky mi platí herectví, ne až zas tak jako hudba. Takže tohle je moje primární parketa, ale na druhou stranu ta hudba je za prvý něco, bez čeho si neumím úplně představit život, a za druhý je to pro to herectví jako strašně super přidaná hodnota, jo. Jako vždycky, když potřebuju prostě někoho šikovného, kdo prostě ten výstup jako odrepuje, tak vědí, že se můžou ozvat. Teďka mě potkal takový bizárek, v poslední době docela rozjíždím dubbing a ozvala se mi jedna dubbingová režisérka, že prostě, že si neví rady s jedním animákem, jo, prostě, že už na to zkoušeli x herců, ale že se nám je vzpomněla, Adame, ty děláš ten rap, že? Říkám, no, jako dělám, o co jde? A ona, no, víš, já bych tady měla jednu rapující anakondu. Takže dostal jsem roli rapující anakondy v jednom animáku, Bylo to úplně skvělý, mohl jsem si to jako přetextovat podle sebe, ten anglický originál, takže jsem se jako napsal vlastní text. Pozvali mě do studia, dal jsem to nějak na první, na druhý take, úplně super, že se hnedka na mě jako vzali číslo, že se když tak ozvou. A to největší zadosti učení samozřejmě přišlo ve chvíli, kdy moje sedmiletá neteř a můj čtyřletý synovec tenhle ten biják uviděli v kině a tím jsem si teda konečně u nich vydobil nějaký uznání, protože víc, co jsem narapoval jejich oblíbený animák, takže všechno dobře dopadlo.
0: Mě vlastně zajímá, když máš za sebou dabingy, filmové herectví, divadelní herectví, tak jestli ten rap a celkově hudba má něco, co ti chybí u toho herectví?
1: Tak v rapu můžu být jako úplně za sebe, že jo? To je jako za mě asi ta nejvíc autentická platforma, kde se můžu vyjádřit sám za sebe, kde můžu mluvit o věcech, které mě pálí, protože jasně, ty do každé postavy, kterou ti režie nebo kdokoliv prostě svěří, tak jasně, ty promítáš jako kousek sebe, ale v podstatě si tu postavu tak trochu oblíkáš, jednáš za ní, přizpůsobuješ svoje chování tomu, jak je napsaná, jak se vyjadřuje, zatímco Das Ady jsem prostě já, akorát bych řekl ještě o něco upřímnější, že se jako Das Ady si na rozdíl ode mě jako vůbec nebere servítky, vnímá ten svět poněkud černobílejc než já. Mám menší problém s tím pojmenovat ho, co ho na tom světě štve, co by změnil. A v podstatě ta realita toho hereckého povolání se do těch textů místy i začíná propisovat. Jako, mám i tracky o tom, jaký to je prostě jet v hustlu v Praze a být na volný noze a snažit se jenom nějak jako postarat. A zároveň mám taky jako tracky o tom, když se ten nekonečný kolotoč na chvíli zastaví a ty máš vlastně prostor přemýšlet o životě a jestli je vlastně tohle to, co jsi vždycky chtěl, když se ti to konečně podařilo, tak jestli je to jako fakt ono.
0: Tak teď opustíme teda divadlo, už půjdeme rovnou na hudbu, ještě než se dostaneme konkrétně k tvý tvorbě, ještě mě zajímá, jsou nějaký interpreti na naší československé scéně, který si rád poslechneš? Posloucháš vůbec i naší československou scénu?
1: Jo, čekal jsem tuhle otázku a asi zklamu posluchače, protože českou scénu se nejedu téměř vůbec, jako poslouchám ji fakt jako málo, musel bych, není tady jako žádný jméno, ze kterého se jako přímo beru inspiraci, spíš tak jako eklekticky, jako si tak jako vybírám různý motivy nebo jako nápady, které mě jako baví, ale při psaní svých textů to fakt není jako, že by to bylo někým inspirovaný nebo takhle. Hele, můžu říct, jako CZSK vždycky jsem cenil Smeka, jako, jo, toho si kdykoliv jako rád poslechnu, ale i ve své tvorbě vycházím kdysi dávno primárně z německého, z amerického, částečně i z maďarského rapu, což je taková moje výsada, kterou nikdo jiný nemá, no.
0: Já ještě musím zmínit, ty jsi byl taky v druhém ročníku, tuším, talentový soutěže DMAG v rap.
1: Jo, jestli to nebyl první ročník.
0: Jestli to nebyl první ročník, když se takhle na to koukneš zpětně, vnímáš to, že ti to pomohlo, nebo že ti to mohlo spíš i nějak jako ublížit?
1: Tyjo, ublížit určitě ne. Myslím si, že jako v jednom období to na mě docela jako, mě to trochu jako nasvítilo, že ta muzika se jako během krátkého období dostala k docela dost lidem. Z toho období vlastně pochází můj doteďka asi největší jako hit Kaiser, který prostě lidi streamují jako doteďka a jsem za to rád. Jenom jako jsem od začátku do té soutěže nešel s pocitem, že mám absolutní jako šance vyhrát. Ne protože bych jako nějak na to kvalitativně nestačil, ale protože jsem tam představil něco úplně jako jinýho, než asi měli jako představu, jak by ti soutěžící měli vypadat. Byl to takový jako trochu vzdor a vlastně i jak jsem tu soutěž jako nadále sledoval, tak vlastně aniž bych to chtěl jakkoliv hejtit, tak mně vlastně přijde, že není tam jako primární to, jak dobře rapuješ. Nemyslím si, že tam nutně vítězí ten jako nejlepší, ale nepřekvapilo mě, že mě z toho semifinále jako poslali dál. Vím, že tam šli prostě po jiným typu účastníků, než jsem byl já, ale vlastně na tu zkušenost jako vzpomínám mega rád, jako zahrát si prostě před takovouhle porotou jako v Lucerně bylo super. Možná mě trochu mrzí, že jsem nevychytal právě, jak říkáš, nějaký jako pozdější ročník, kde už to jako mělo opravdu jako pozornost těch lidí, bylo v tom prostě víc jako produkce, peněz a jako všeho, ale asi to beru tak, jak to přichází, a potom se zase naskytly jako jiné příležitosti, které jsem se užil úplně stejně. Takže žádný výčitky a nemám rozhodně pocit, že by mi to jakkoliv ublížilo.
0: A neměl jsi tam ani strach ještě předtím, třeba než jsi tam šel, že by si řekl, třeba to vyhraju, ale budu teď jako ve škatulce raperů z talentové soutěže The Mac v Rap?
1: Ne, jako fakt upřímně nešel jsem tam s tím strachem, že si mě někdo jako zařadí do nějaký škatulky, ve který mi bude jako nekomfortně. Já jsem to tam i jako říkal úplně otevřeně, prostě chci jenom, aby lidi našli moji muziku, v ideálním případě ji poslouchali. Chtěl jsem jenom dostat k lidem, aby jim dělala radost, aby cítili něco podobného, co já, a jediný, jako z čeho jsem tam cítil nějakou úzkost nebo nějaký strach, tak abych prostě tu live show zandal nejlíp, jak umím. A to se zaplať pánbu povedlo, jako za mě s tam tím výstupem, jako co jsem tam předvedl, jsem i po letech velmi spokojený, přišlo mi to skoro jako na studiový úrovni, takže jsem rád, že jsem nepodcenil zvukovku, jsem rád, že jsem tam odolal tomu chlastu zadara backstage. Jo, jako nic proti chlastu, jako mám ho rád, ale prostě před show jako nikdy, takže jsem pozoroval ty ostatní kluky, jak se tam nalívají od rána, a si říkám, přesně tak, jen se dejte do nosu, uvidíme, kdo pak bude na stage lepší, takže takhle.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Das Ady.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rád.

0: Československý underground.
1: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Host ve studiu je Das Ady. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
2: Asi, jak už jsem řekl, je to pro mě místo, kde se můžu asi nejotevřeněji vypsat z toho, co si myslím, nebo co mě třeba trápí. A ten feedback, který jako dostávám od lidí, mě vždycky vrátí jako na ten začátek, kdy jsme fakt začínali v tom nevytopeným, prostě nezařízeným olomouckým studiu. A já tenkrát jako úplně mladíčkej jsem si říkal, tyjo, jako kdyby tohle bavilo aspoň jednoho člověka, tak vlastně mission accomplished, jo. A dotáhl jsem to do nějaký fáze, že to baví víc než jednoho člověka. Měl jsem třeba strašně jako silný zážitek u tracku Jako ty, který vlastně do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli mám vydat. On už byl jako nahraný, byl k tomu udělaný klip dokonce, takže jsem věděl, že to asi jako dotáhnu do konce a že to vydám, ale vlastně bylo o tak strašně jako osobních věcech a ten text je jako vlastně poměrně jako depresivní, že jsem si říkal, tyjo, tohle přece jako nemůže nikoho jako oslovit, jo, nikdo si to nepustí jako odreagování prostě jako po práci, je to jako strašně těžký vlastně ten text a hlavně ho nikdo nemůže pochopit, protože nikdo tam nebyl, nikdo to prostě nezažil, je to jenom já, jak se snažím podávat jako svůj příběh a byl jsem vlastně fakt překvapený tím feedbackem, jaký jsem mi na tu písničku dostal, napsalo mi potom jako x lidí, který třeba jako, který tu písničku jako strašně jako ocenili a napsali mi, že jim třeba pomáhá ten track, že prostě z těch sociálních sítí prostě to úplně nevypadá, že bych se někdy s něčím podobným jako potýkal a jim pomohlo, že v tom jako nejsou sami, že i třeba člověk jako já to měl třeba doma těžký, nebo si musel prostě projít nějakýma jako šitama, takže vlastně největší motivaci si asi fakt jako ve výsledku jako beru z těch lidí, no. Z jejich jako feedbacku i třeba z upřímné kritiky. Vím, že vždycky je co zlepšovat a nakonec mi to vždycky asi jako nějak nedá, no. Hudba je pro mě prostě strašně jako důležitá a vždycky, když pár měsíců nepíšu, tak nakonec se mě vždycky najde nějaký téma, který mi stojí za to hodit prostě na papír a jít s ním do studia.
1: Já předpokládám, že na Damu, tak, že tam jsi měl nějakou hudební průpravu, minimálně pěveckou, hraješ i na nějaký hudební nástroj?
2: Bejvávalo to, jo. Samozřejmě jako každý český dítě mě trápili flétnou, tam se to dotáhlo až na altovku. Pak jsem asi od 10 do nějakých 13 jsem to zkoušel na lesní roh, to ani nevím. To je prostě taková ta zahnutá věc, jak na ní vždycky poštovský panáček jako troubil, jo. Což byl úplně jako ten nejhorší prostě možný jako výběr hudebního nástroje, protože jako nic proti žestům, mám je ve svý vlastní kapele a jako dechy jsou jako super, ale zrovna lesní roh je jako buď musíš hrát na takový úrovni, že to dotáhneš do filharmonie, anebo prostě troubíš na honech, jako jo, prostě troubíš myslivcům prostě a doufáš, jako že ti někdo prostě netrefí nějaký jako nalitej strejda. Takže tohle jsem pak opustil, upřímně jako hra na hudební nástroje mě vždycky trochu jako trápila, necítím jako se v tomhle jako doma, není to jako moje parketa, nehraju na hudební nástroje, dokonce i jako s beatama vždycky oslovím svýho producenta, vím, že prostě pak ten zvuk bude prostě jako nejlepší, ale co teda je jenom moje, jsou texty, do těch nenechávám hrábnout nikoho. Tohle je prostě můj píseček, ale se zbytkem si rád nechám poradit. Včetně třeba svých videoklipů, který málo kdy režíruju sám, jako rád si na režii někoho přizvu a vím, že to tomu výsledku pomůže.
1: Já jsem se chtěl vlastně ještě teda dostat k tomu, jestli tě nenapadlo někdy tvořit i jiný žánr než rap, nebo jestli to u tebe prostě zcvaknulo až s tím rapem.
2: Hele, ano, zcvaknulo to u mě až s tím rapem a jak se říká, že jo, kdo neumí zpívat, tak ten rapuje prostě.
1: Když jdeš tvořit track, tak první píšeš text nebo první vybíráš beat?
2: Jo, to záleží, jako. Kolikrát mám jako mám rozepsaný text, který nosím v hlavě, nebo téma, který nosím v hlavě jako x měsíců a až potom úplnou náhodou prostě narazím na beat, který jako by k tomu jako strašně seděl, nebo ho třeba úplně jako vyrobíme jako od základu prostě s producentem nebo s beatmakerem, ale někdy třeba jako narazím na track, který mě jako strašně baví a říkám si wow, jako něco v tomhle tom jako stylu bych chtěl udělat. a vymyslím na to text vlastně až jako ex post, ale většinou je to taková jako synchronizace obojího, jo? Že prostě vím třeba, kterým směrem bych se chtěl ubírat, vím, že teďka chci udělat prostě drum and bass nebo pořádnou dupačku, nebo teďka chci naopak něco jako melancholičtějšího a do toho akorát doklepnu téma, který už nosím jako x týdnů v hlavě. A když mám tady tyhle jako věci nějak vlastně jako rozmyšlený, mám třeba napsaný nějaký jako poznámky a mám aspoň základní nástřel beatu, do kterého jako to můžu napsat, tak pak už je to v podstatě, jako najdu si na to čas a úplně se v tom ztratím, úplně se do toho ponořím, buduju ten text jak nějaký chemický vzorec, tyjo, a jsem jako schopnej v tu chvíli zapomenout na jako třeba jídlo nebo spánek prostě.
1: Kde nahráváš vůbec? Máš doma studio?
2: Nemám home studio, nahrávám v Asgard Records, dávám shout out. Name is Eric, který se objeví i na mým chystaném albu, tak mi dělá producenta, beatmakera a já jsem maximálně spokojený. Od té doby, co jsem se vrátil do Prahy, jsem tady vystřídal několik studií, nahrával jsem tak jako nárazově. Nebyla jako žádná spolupráce, ze kterou bych byl vyloženě nespokojený, ale prostě s Erikem nám to šlape, on mi ručí za zvuk, který mě připadá geniální a dělá se mi tam dobře.
1: Co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, že si řekneš, to je dobrý, to mě baví?
2: Autenticita. Ty jo, úplně bez přemýšlení, viď?
1: Úplně jsi to vypálil.
2: No, jako... Vlastně, jako jsou i prostě tracky, plácnu, jo, od Dollara Prince, třeba, jako mě teď napadají prostě ze dva, kde mi ty texty, ty vole, ty mě zhejtějí lidi, jako, že mi přijdou vlastně až jako směšný, jo, prostě, že jsou jako přesně to, o čeho já jsem se po nějakých prvních pár textech už chtěl, prostě, jako, už furt jenom ulice, prostě, a prachy, prostě, a rychlí, a tady tohle, a rychlý auta, tak mi to vlastně přijde, jako, až jako trošku jako vyprázněný jako tematicky, ale zároveň mi to přijde jako pravdivý, autentický, umím si představit

0: za mě prostě tomu chybí ta autenticita a díky tomu si to prostě jako tolik neužiju. Jako track nemusí být technicky jako dokonalej, ale když cítím, že říkáš pravdu, tak nějakým způsobem mě to vždycky jako štrejchne, no.
1: Na čem aktuálně pracuje Das Ady? Na co se můžeme těšit novýho?
0: Můžete se těšit na mý první album. Doteďka jsem jel vlastně jenom po singlech, protože, jak už jsem říkal, jako kombinovat muziku s herectvím je docela na sebevraždu. Do toho live shows odehrávám většinou s 6členou kapelou a dokupat tady tyhle kluky na společným termínu zkoušení je prostě taky jako nemašli. Takže je to hodně, no a tak se nesmíš divit, že prostě když jsem měl dobrý rok, tak jsem vydal jako 4 tracky a tím to vlastně jako končilo. A teďka jsem se vlastně, jsem na to chtěl jít jako trochu jinak, dal jsem si ten luxus, že jsem si nějakou dobu dal pauzu a tvořil jsem něco jako většího, chtěl jsem fanouškům doručit něco komplexnějšího, něco ucelenějšího, něco, co nebude zase jenom jednohubka, hej, ochutnávka, jo, teďka makám zrovna v tomhle, tak počkejte prostě, co zase jako vydám za čtvrt roku. Takže teďka jim dovolím první album, názvem vlastně bude navazovat na ten nejúspěšnější track Kaiser, bude to Kaiser 2. Teďka, když jsem to představoval na poslední live show v Rock Café, tak jsem si uvědomil, že pojmenovat svůj první album Kaiser 2 je takový trochu jako ošemetný, ale v pohodě, nebudu toho zabrušovat. A myslím si, že se lidi mají na co těšit, doufám, že je to bude bavit, je to zase něco úplně jiného. Zároveň jsou tam jako věci, které už třeba lidi ví, že ode mě můžou očekávat, jsou tam jako hodně hluboký texty, je tam můj klasický prostě storytelling od A do B, ale jsou tam tentokrát možná netradičně jako písničky o lásce, jsou tam vlastně i takový jako upbeat, prostě pozitivní věci, jsou tam věci, které vlastně jsou na pomezí jako drum and bass, pak tam mám jednu věc, které pracovně říkám Daft Punk na steroidech, jo, myslím si, že prostě každý track je trochu odjinut a každý může jako něčím lidi překvapit, ale motiv, se kterým jako pracuju asi celou svoji tvorbu a který tady je taky, tak tam pracuju s nějakou úrovní kontrastu, jako to mám rád. Mám rád třeba, když máš jako beat takovej jako nadšenej, letní, pozitivní a do toho říkáš nějaký prostě strašně jako těžký shit. A nebo naopak, když beat je třeba jako, ostatně dáme si tady prostě nějaký repíky, před kterýma já vždycky říkám takový disclaimer, že tenhle ten track možná zní jako pochod Wehrmachtu, ale reálně jako víc antifašistický text jsem ještě nenapsal, tak si to poslechněte a uvidíte.
1: Víš, kdy už Kaiser 2 bude vycházet?
0: V horizontu týdnu. Už jsem doufal, že dneska budu mít k dispozici konkrétní datum, ale bohužel se nám na platformách co si zaseklo s coverem, s přebalem, ještě to budeme muset s podporou jako vyřešit, ale takhle, jako do konce jara je to venku, určitě.
1: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9.

0: Rádio Spin, Jirka a taky Das Ady. My jsme tady na začátku slibovali live rap. Ty jsi tady zmínil, že máš spousta show za sebou. Mě by zajímalo, co tě víc baví, jestli je to tvorba té hudby ve studiu nebo předávání vlastně už té hotové hudby lidem na stage.
1: Jo, jako asi ty live shows tě jako nabijou mnohem jako víc, když vidíš, jak ty lidi reagují na tu muziku jako v reálný čas, jak tě odměňují jako potleskem, jak se s tebou jdou jako bavit po show. Tak to je jako samozřejmě něco, z čeho sbíráš jako energii na dlouhý týdny dopředu, když jsi naopak zavřený ve studiu a jsi tam prostě sám nebo prostě s klukem, se kterým to děláš. Ale musím se přiznat, že i jako kolikrát jako ve studiu se neubráním takovému tomu pocitu, který jsem měl úplně na začátku, když jsem s rapem začínal, jakože najednou zapomeneš úplně na všechno, jako co je okolo, jsi přítomnej prostě v tom okamžiku, nepřemýšlíš nad tím, co bylo, co bude, ale žiješ prostě jenom tou muzikou a cítíš to, jak ti pod rukama prostě vzniká něco živýho, něco, co je tvoje, a kdy to takzvaně jako zaklikne prostě jako všechno do sebe, jo. Já si myslím, že tohle je jako pocit, proč jsem tu muziku jako kdysi původně začal dělat, a musím říct, že jako i u toho nahrávání nebo u toho mixování se ještě stále jako dostavuje sem tam, jo, ještě nejsem úplně jako vyhořela troska, je to dobrý.
0: Jaký track nám dáš tady ve studiu?
1: Dám vám vlajkovou loď svého nadcházejícího alba, který po něm přebralo i celý název, bude to Kaiser 2, teda pokračování songu Kaiser, dáme si takový sequel, bude to teda Kaiser 2, a jak říkám, možná zní jako pochod Wehrmachtu, ale zaposlouchej se do toho textu a poznáš, na jaký straně stojím.
0: Tak jdeme na to.
1: OK, let's go. Ein, zwei, drei, vier. Das Ade. Wir sind zurück. Víde da drin, už zase o Berlích, táhneme na Berlín. Prag bis Olmütz, jedu bis

0: Kreuz. Dankeschön.
1: Tohle byl Das Ady v pořadu Československý underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. No a jestli máš nějaký poslední slovo teď pro posluchače, tak teď je ten ideální prostor.
0: Tyjo, já moc děkuju za pozvání, bylo to tady super. Díky, že jsem tady mohl zandat live repíky a trochu natýzovat lidi na nový album. Díky, že jste se mě poslechli. Těšte se na nový album Kaiser 2, vychází v rámci týdnu. Já jsem Das Ady, najdete mě na Spotify, YouTube i všech ostatních platformách. Jsem rád, že vás to baví, budu rád, když to budete sledovat i nadále. To je asi všechno, co bych k tomu měl. Díky moc.
1: Tak to určitě čekujte, no a já se budu těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

0: na Rádiu Spin.
1: Nedávno jeden týpek u nás bytovce urval sprinkler, no a vytopil tak půlku baráku. A to nás pátek ráno vedlo k tématu sousedi. Někdo má vedle sebe závistivce.
2: Když jsme dělali barák, tak mi na dveře zaklepali policajti se zeptat, co vlastně dělám za práci, nebo co vůbec děláme, že takhle rychle jsme postavili barák.
1: A zjistil jsi potom, od kterých těch sousedů to šlo?
2: Jasný, od koho to jde. Já přijíždím domů, krásně vidíš tu paní sousedovou, jak roztahuje ty žaluzie.
1: Někdo má vedle sebe zmetky?
3: Já mám sousedy, oni mají 3 malý prcky, takže když je sníh, tak si na mojí rohošku si dávají odtácáníky, vole.
1: No a vedle někoho zase bydlej prasata.
4: Ona na nás jednou zazvonila a řekla nám, že ať se přestaneme vonět doma v bytě a že to strašně smrdí. A že už víš, v čem je takový problém, že jsme až moc čistotní.
1: No ale štěstí na sousedy měl prostě Samuel.
5: Se všichni bavíme, zdravíme se, máme se rádi, žádný konflikt, žádný problém. Ještě si navzájem počujeme věci, no nádhera prostě.
1: Já si myslím, že ti všichni tady na Rádio Spin můžeme závidět, ale jak se říká, sousedy si nevybíráš. Ale na druhou stranu, bez nich by to byla nuda, že jo?
6: Okay, postav tu automatickou pračku opatrně na zem.
7: Dobrý, postavili jsme tu automatickou pračku na zem.
1: No tak užívej zbytek neděle, hlavně žádný hroty se sousedama a slyšíme se zase zítra ráno tady na Rádio Spin. Měj se krásně, čus.

nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Hejte s náma na by, jeli bo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bič. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

0: rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny, kousek od mý pekárny, domy jsou barevný jak křída, široká Vinohradská.

0: ráno na Rádiu Spin.
1: Nedávno jeden týpek u nás bytovce urval sprinkler, no a vytopil tak půlku baráku. A to nás pátek ráno vedlo k tématu sousedi. Někdo má vedle sebe závistivce.
2: Když jsme dělali barák, tak mi na dveře zaklepali policajti zeptat, co vlastně dělám za práci, nebo co vůbec děláme, že takhle rychle jsme postavili barák.
1: A zjistil jsi potom, od kterých těch sousedů to šlo?
2: Jasný, od koho to jde. Já přijíždím domů, krásně vidíš tu paní sousedovou, jak roztahuje ty žaluzie.
1: Někdo má vedle sebe zmetky.
3: Já mám sousedy, oni mají 3 malý prcky, takže když je sníh, tak si na mojí rohošku si dávají odtácáníky, vole.
1: No a vedle někoho zase bydlej prasata.
4: Ona na nás jednou zazvonila a řekla nám, že ať se přestaneme vonět doma v bytě a že to strašně smrdí. A že už ví, v čem je takový problém, že jsme až moc čistotní.
1: No ale štěstí na sousedy měl prostě Samuel.
5: Se všichni bavíme, zdravíme se, máme se rádi, žádný konflikt, žádný problém. Ještě si navzájem půjčujeme věci, no nádhera prostě.
1: Já si myslím, že ti všichni tady na Rádio Spin můžeme závidět, ale jak se říká, sousedy si nevybíráš. Ale na druhou stranu, bez nich by to byla nuda, že jo?
6: Okay, postav tu automatickou pračku opatrně na zem.
7: Dobrý, postavili jsme tu automatickou pračku na zem.
1: No tak užívej zbytek neděle, hlavně žádný hroty se sousedama a slyšíme se zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.